0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale ženský hlas dosvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: Tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykradl, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudeme jmenovat,
0: aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat.
0: Tak knihu. Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korda jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu, je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čirovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už Goethe psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám
1: ten
0: se překvapit.
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak...

0: Jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho strudu.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
5: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Olympiáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: Které i jste... masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá
0: dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám
1: to
0: nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte
1: zdatnou
0: kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, je chytrá. Víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice. Vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: To je
2: moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení v části opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je Skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná?
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla
2: teda. Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemněj, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže díky. Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma.
2: Děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni dohromady přidáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: A tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kás.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, to houslíš je. A umíte na to opravdu, nebo to je nějaký, co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem ve vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože my jsme byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip
5: hry. Ty jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu. Vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, že jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Když ho říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často
2: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně, to je
2: ano,
1: čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No.
2: To je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Takže
4: přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zdravíme pana.
3: Dobrý den.
6: A opřad bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: čestu. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další, prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom díky. Nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a
3: den.
10: Hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humory a nické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry to Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Bar, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
12: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: To je jaký kámen.
12: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
12: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo.

0: pohodě.
1: No, pohoda, ne, tam je krásně. Nádherně. My mm-hmm. tam byli před 2 lety, taky mm-hmm. jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, mm-hmm. herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě, aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
0: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
1: tak,
0: kde to je.
1: No. No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, zvláštní. Asi říkejme
0: doufám,
1: tomu, že mohlo.
0: Neotevřeli nějaký
1: ale
0: krimi případ.
1: Kamená lví tlapa jako těžítko.
0: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Senka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zosi jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo. Divadlo

0: vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začárky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, že jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Mosteckou nemocnici vede od pondělí Pavel Nesnídal. Do funkce přichází z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zoo v Ústí nad Labem během horkých dnů upravuje péči o zvířata. Hrady a zámky v Libereckém kraji v červenci přilákaly rekordní počet návštěvníků. Dnes bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Mostecká nemocnice má nového ředitele. Pavel Nesnídal ve vedení vystřídal dočasně pověřeného Petra Najmana, který dál vede oddělení ORL. Nesnídal má více než 25 let zkušeností s ekonomickým řízením nemocnic. Uvedl, že chce Mosteckou nemocnici stabilizovat a vrátit k ziskovému hospodaření. Chce prověřit fungování, organizaci a strukturu zdravotní péče nebo například vykazování výkonu zdravotním pojišťovnám. Vedra ovlivňují provoz i v ústecké zoologické zahradě. Některá zvířata během dne tráví více času ve stínu nebo ve vnitřních ubikacích. Chovatelé jim zároveň přizpůsobují podmínky, aby horké dny zvládala co nejlépe, říká mluvčí zahrady Veronika Šranková.
2: Během horkých dnů není většina zvířat v zoologické zahradě moc aktivní, ale pro ně důležité, aby se mohla schovat do stínu a aby měla stále přístup k vodě. To je zajištěno pomocí automatických napáječek a dále pečlivým doplňováním vody v korytech anebo v miskách chovateli.
0: Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o největší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Podle kastelánů pomohlo hlavně počasí, ale také nové prohlídkové okruhy, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
3: Konkrétně si na hrady a zámky našlo cestu 104 837 návštěvníků a mezi nejnavštěvovanější památky patřily Trosky, zámek Zákupy, hrad Bezděz a také hrad a zámek Friedland.
0: Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova téměř 2,5 miliardy korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Resort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 33. Platí výstraha meteorologů před požáry a vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, v Chomutově v ulici 28. října hned za mostem je v úseku asi 15 metrů rozlitý olej a na Děčínsku mezi Chřibskou a Rybništěm silničáři opravují povrch vozovky, je zúžená na jeden jízdní pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké úterý vám všem, je 4. srpna, venku je ještě tma, ale brzo nám začne svítat a čeká nás další parný den. O počasí se od nás dozvíte za chvíli, také se dozvíte, co dneska kromě svátku slavíme, tedy 4. srpna, co si připomínáme, a k tomu samozřejmě písničky, které nestárnou. Budou tu Helena Vondráčková a teď Buty.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Jsme na začátku nového dne, dneska má svátek Dominik, všechno nejlepší přeji, užívejte dnešního rána společně s námi. Dominik má svátek, je tedy 4. srpna, to asi víte, když se podíváte do kalendáře. Co dále jsme v tom kalendáři našli? Já tedy ne, já nehledal. Hledal Petr Jungmann a je tady dnešní kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever, rád.

0: čtvrt na šest, vy jste s Českým rozhlasem Sever. VUTS slaví 75 let, že tuto zkratku slyšíte poprvé. No, já vám řeknu, že má za sebou zhruba 40 prototypů strojů nebo výrobních linek, které ročně vyvine ve své společnosti v Liberci. Bývalý výzkumný ústav textilních strojů slaví letos 75 let. My se do jeho historie vypravíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí, není co dodávat. Dneska bude vedro, už teď jsou teploty přes 20 stupňů, 21 stupňů máme v Mostě a také v Děčíně. Předpověď, ta je celkem jasná, bude ještě větší vedro než včera, 38 stupňů Celsia. Očekáváme jasno nebo polujasno, odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Klidný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Voda, čo nás drží nad vodou, chce to vodu, opravdu více vody, snad ten déšť brzo přijde. 10 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever a pojďme slavit. 75 let slaví letos, kdy si světově známý výzkumný ústav textilních strojů z Liberce. Jenže doba pokročila a tak vývoj textilních strojů už dávno není tím hlavním, čím se ústav zabývá. Zkrátka VUTS mu sice zůstala, jen záběr je o dost širší. Tamní vývojáři a konstruktéři umí vymyslet snad všechny možné výrobní nebo obráběcí stroje přesně podle požadavku zákazníků. Ústav má i vlastní prototypovou dílnu a vývojové centrum, kde zkouší nejrůznější roboty pro usnadnění výroby.
1: Můžete pustit tu ukázku?
2: S manažerem Jaromírem Fickem stojíme v jedné z mnoha místností vývojového centra VUTS Liberec.
1: Tady slyšíme projekty robotického šití, to je nějaká náhrada lidské práce.
3: Vlastně díky tomu, že ten šicí stroj je přidělený na robota, tak můžeme dělat tvar, který je složitější.
2: Ukazujeme Jaroslav Antoš.
3: Není to jenom ve 2D, ale je to i ve 3D.
4: To je rychlost teda. Jak se to hlídá, aby nešel na křivo třeba?
3: Naučíme tvar toho robota, vlastně ten robot pak opakovaně jezdí dokola a dokola.
4: Myslím, že nahradí ty šičky, který by to nevím, jak dlouho šel.
3: Ale oni mají taky pořád svoje místo, protože ty ruce a oči pořád jsou šikovnější, ale roboti se k tomu přibližují.
1: Tady to je česká firma Metrie, která vyrábí zednický metry.
4: To je bomba, že výzkumný ústav dělá i skládací metry pro zedníky.
1: Nedokážu si představit, jak je to složitý a jaká přesnost tam musí být.
2: Zdůrazňuje Jaromír Ficek.
1: Dřevěné lamely se musí obrábět, vyvrtat, vyfrézovat takový ty drážky na ty sponky a tak dál. A to je kompletně know-how, který jsme tady vyvíjeli, takovýhle stroje unikátní. Tady řešíme rozpoznávání obrazu a ten robot je schopný si ten díl vyhledat. My mu ho tady někde takhle zpřeházíme, tak on pokaždý je schopný prostě najít.
2: Pro vidění robota se využívá i umělá inteligence, říká mi Timotej Fašiank.
5: My používáme základní levnou kameru, využíváme AI k tomu, aby jsme vytvářeli podobný výsledek jako ty drahé 3D kamery.
4: A on teda vidí to, co vidím já jako člověk, nebo ještě něco navíc?
5: Ne, vidí přesně vlastně něco člověk.
1: Všechny ty stroje, které se tady takhle vyvinou, tak skončí u českých výrobců. Dělali jsme tady robotický broušení letadla pro českou firmu Orličan, protože ty letadla, když se brousejí a leštějí, tak to trvá až 600 hodin. To máte jeden člověk 4 měsíce. Takže my jsme tady měli robot, který jezdil po takovým lineárním vedení a šetřil minimálně polovičku té lidské práce. Teď s tou firmou řešíme udělat z toho kargodron, kde by se dali převážet náklady čistě bezpilotně.
2: VUTS Liberec už tak dávno nejsou jen textilní stroje jako na počátku. Firma, která letos slaví 75 let, se podílí i na vývoji pro sklářský, potravinářský nebo poligrafický průmysl. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Policie pátrá po pilotovi dronu, který letal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Balls v Mostě. Podrobnosti ve zprávách v půl od Zuzany Zejdové. Krásný den vám všem. Za 4 minuty půl šestá. A když ještě není takové vedro, tak si trošku zatančíme.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit piloty i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Víc ve zprávách v šest. Silnice druhé třídy číslo 225 ze Žadce směrem na Kadaň bude ode dneška neprůjezdná v místě železničního přejezdu za odbočkou na Žabokliky. Důvodem je podle webu města Žadce stavba nových závor. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit Vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Policie se zabývá incidentem, při kterém v neděli večer v Meziboří na Mostecku muž poranil nožem druhého muže. Útočník se podle policie poté pokusil o sebevraždu. Oba skončili ve vážném stavu v nemocnici. Policie o tom informovala na síti X. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je plánované o týden později. Očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, ve Šluknovském výběžku 32 až 35, na horách 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku, mezi Jestřebím a Starými splavy srazil řidič osobního auta divočáka, objíždí se to jedním pruhem, už by tam měla být policie, a další divočák, taky na Českolipsku mezi Kvítkovem a Dubicemi, i tam už vyjela policie. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní den si zapamatujte, vždycky se tak nějak podívám na pronostiky, jestli nesedí nějaká. Tak dnešní pronostika říká, že parno na Dominika, což je dneska, zvěstuje tuhou zimu. A druhá pronostika říká, potíli se Dominik, což bude. Bude ještě Marek v Kožiše a Marek je na konci dubna. Tak uvidíme, jestli to všechno dopadne. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová, teď už Iveta Bartošová.

0: 9 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Odpoledne bude vedro. Nejlepší je držet se ve stínu. Samozřejmě tak to jsou rady na zlato. Ale k tomu poslouchat Český rozhlas Sever. To už je ta pravá rada na zlato. Máme zajímavého hosta. Hostem pořadu Alex a host bude herec Jan Jackuliak. Dozvíte se například i to, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky, kde hraje zápornou postavu zlého krále.
1: Byl se mnou na tom hradě Sovinec. Byli jsme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, ano, tak, že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol.
0: Tak více příhod z natáčení a nejen z natáčení se dozvíte dneska po 13. hodině. Hostem pořadu Alexa host Jan Jackuliak. Hezký den vám všem.

0: Krásný den, hezké dobré ráno, 5:45, pokud potřebujete něco udělat, tak teď po ránu, kdy ty teploty jsou ještě příznivější.
1: Počasí.
0: A protože přes den, no, můžeme slíbit, že budou teploty vysoké, možná budeme trhat i nějaké ty rekordy. Už teď máme 22 stupňů v Krásné Lípě a v Roudnici nad Labem. Předpověď dnes až 39 stupňů Celsia, bude jasno nebo polojasno. Odpoledne se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Bouřka může napršet až 30 mm srážek. Hezký den. Český rozhlas.

0: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pěkný den, za 8 minut 6. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, probíhají jižně. Jaké jsou letošní výnosy, to se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále hezký den, i nadále příjemné. Úterní ráno je 4. srpna.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Při letecké show na festivalu v Mostě létal blízko letadel dron. Událost prověřuje policie. Severní energetická bude s obcemi o kompenzacích za těžbu v lomu ČSA jednat sama. Ekologické organizace s tím nesouhlasí. Dlouhotrvající sucha se v Ústeckém kraji projevují na sklizni obilí. Výnosy jsou výrazně nižší než loni. Bude jasno až polojasno odpoledne. Ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Policie pátrá po pilotovi dronu, s kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohlo ohrozit piloty i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly do včerejšího odpoledne na sociálních sítích.
4: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
5: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
4: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
6: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
4: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
2: Společnost Severní energetická, která provozuje hnědouhelný lom ČSA na Mostecku, oznámila, že sama rozhodne o rozdělení peněz ušetřených na rekultivacích a bude o podpoře jednat přímo s obcemi. Firma původně plánovala převést prostřednictvím Státního fondu životního prostředí přibližně 1 miliardu korun, kterou ušetří díky přírodní obnově území místo nákladnější technické rekultivace. Severní energetická uvedla, že od tohoto záměru ustoupila kvůli neúspěšným jednáním se státem. Energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský krok kritizoval s tím, že obce postižené těžbou teď nemají jistotu, jestli část ušetřených peněz nakonec dostanou. Žně v Ústeckém kraji jsou téměř u konce. Zemědělci už sklidili přes 93% obyvatel obilovin. Podle údajů ministerstva zemědělství dosahuje průměrný výnos přes 4,8 tuny z hektaru, což je výrazně méně než loňských 6,7 tun. Letos zemědělce trápí sucho a obávají se nedostatku krmného obilí. Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý. Několik dalších lidí útok zranil. Uvedl to velitel vojenské správy ukrajinské sumské oblasti Oleg Hryhorov. Útok podle něj cílil na civilní infrastrukturu pomocí řízených leteckých bomb. Obyvatele oblasti taky varoval před dalšími možnými útoky.
3: Počasí.
2: Očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, ve Šluknovském výběžku 32 až 35, na horách 30 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Českolipsku máme hlášené dvě srážky se zvěří. Mezi Jestřebím a Starými Splavy srazil řidič osobního auta divočáka. Objíždí se to jedním pruhem. Už by tam měla být policie a podobná situace mezi Kvítkovem a Dubicemi. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, kdo můžete dneska uteče někam k vodě na pláž zrelaxovat? Asi nejhorší je, když v klidu ležíte na dece a teď si na vedlejší dece někdo nahlas pustí muziku z repráku. U nás se to neřeší, ale v Portugalsku je to již několik let zakázané. Můžete dostat dost vysokou pokutu. Na pláže v Portugalsku nesmějí lidé nosit přenosné reproduktory, aby hlasitá hudba nerušila ostatní návštěvníky. A jaká je pokuta? 200 až 4 tisíce eur. To je dost. Ono taky záleží, co si soused na pláži pustí za muziku, každý má rád něco jiného. U mě, kdyby si pustil techno nebo dechovku, tak tu pláž dobrovolně opustím. Ovšem my teď pro vás máme ideální písničky na pláž, které nestárnou, budou tu Valdemar Matuška, teď Anna K.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pro všechny holky jedna hezká písnička takhle po ránu, pro Dominika taky, který má dneska svátek, ona má svátek i Dominika jako ta Dominika, tak všechno nejlepší v úterý 4. srpna. Hezký den vám všem, v tuto chvíli je čas na to otevřít dnešní krimi historku s Petrem Beranem, vydáme se do Štětí.
1: Krimi historky.
2: Ve Štětí řeší policisté další případ podvodu prostřednictvím SMSky. Ženě napsal neznámý pachatel, který se vydával za její dceru s tím, že má rozbitý telefon a potřebuje zaplatit 2 neodkladné faktury. Paní uvěřila, že komunikuje se svojí dcerou a na uvedený účet poslala víc než 44 000 korun. Teprve pak si ověřila skutečnost telefonátem a zjistila, že naletěla podvodníkovi. Ten se pak pokusil vylákat ještě dalších 41 000, ale tentokrát už žena peníze neposlala a obrátila se na policii. Případ kriminalisté dál prověřují.
1: Krimi historky.

0: Ve čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme památku, která kdysi byla ve špatném stavu. Teď patří mezi nejzajímavější sakrální památky u nás. Navštívíme křížovou cestu v království u Šluknova. Je tam nádherně, kudy se tam vydat, co nás tam čeká, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Teploty už nám pomalinku, ale jistě stoupají. 21 stupňů máme v Dubí. Nejchladněji je teď na Žatecku kolem 16 stupňů. A nejtepleji dneska bude po celých severních Čechách až 39 stupňů. Bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne k večeru přeháníky nebo bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10 minut před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Najděte si na mapě obec Království Ušluknova a necelý kilometr severně od této obce najdete obnovenou sakrální památku Kalvárii se 14 výklenkovými zastaveními a 4 kaplemi. My se tam podíváme s Evou Bucharovou.
2: Počátky téhle křížové cesty sahají do roku 1859 a zasloužili se o ní faráři a místní obyvatelstvo z Království a Šluknova. Po odsunu německého obyvatelstva křížová cesta ztratila svůj význam a celý areál zpustl. Kaple se rozpadly, dřevěné reliéfy z výklenkových kaplí byly vykradeny. Zájem o tuto památku ztratila i římskokatolická církev, které se u nově příchozího obyvatelstva nepodařilo probudit náboženské nadšení. Událost v roce 2003 ale nastartovala úsilí směřující k obnově. Lidé si uvědomili, že se nemůžou chovat barbarsky k památkám, byť tyto nemají žádný vztah k jejich vlastním kořenům. Starousedlíci, jejichž předci křížovou cestu v království vybudovali, sice museli odejít, ale nově příchozí pochopili, že je třeba v jejich odkazu pokračovat, pokud se z nově nabitého životního prostoru chtějí radovat stejně jako jejich předchůdci. Konec konců právě sakrální areál u království je nejen zajímavým krajinným prvkem, památkově chráněná je dokonce i historická zeleň, ale i přitažlivou turistickou pamětihodností, pomáhající v regionu oživit kdysi čilý cestovní ruch. Z křížové cesty v království dojdete na mnoho zajímavých míst, kromě jiného na nejnovější a nejsevernější rozhlednu v Česku, Jitrovník. Rozhledna bude slavnostně otevřená 26. září.
1: Tak téhle tip si uchovejte v paměti a nechejte si ho, až bude trošku chladněji. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Jestli jezdíte v Liberci městskou hromadnou dopravou, musíte počítat se změnami v Masarykově ulici. I o těchto změnách bude řeč ve zprávách v půl od Zuzany Zejdové. I nadále krásné dobré ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj jedná se stavební firmou o termínu zprovoznění Benešova mostu v Ústí nad Labem. Během stavby se objevily komplikace. Dodržení termínu je přitom podmínkou pro půlmiliardovou dotaci. Víc ve zprávách 7. Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí ode dneška kvůli stavbě počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra. Ve sportovním areálu mezi ulicemi Krušnohorská a Hoření na ústecké severní terase je ode dneška k dispozici nový streetballový kurt. Městská část to zveřejnila v aplikaci Munipolis. Lidé ho mohou využívat každý den od 8 ráno do 8 večer. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Očekáváme jasno nebo polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Českolipsku se ráno bouralo se zvěří, pozor mezi Jestřebím a Starými Splavy a Kvítkovem a Dubicemi. A opatrně v Chomutově v ulici 28. října hned za mostem je v úseku asi 15 metrů rozlitý olej.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak výhodou tohoto počasí je, že nám fotovoltaiky, pokud je máte na střeše, vyrábí elektřinu naplno teď a to je právě i téma dnešního pořadu Dáme řeč. Máte na střeše fotovoltaiku, rozhodli jste si, že si ji pořídíte, nebo naopak jste ji nechtěli pořizovat, jaké s tím máte zkušenosti, už vám to něco ušetřilo. Dneska po 9. hodině fotovoltaiky na našich domech probereme v pořadu Dáme řeč. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. K tomu dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Rangers, teď už Václav Neckář.

0: 8 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré úterní ráno, úterý 4. srpna, co přinese dnešní den kromě vedra. V Roudnici nad Labem pracují na zvelebení Tyršova parku a zároveň staví nový park na kolečku. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes se můžete vydat na vycházku do skal se skalákem. Pokračují vycházky se strážci Národního parku České Švýcarsko. Dnes se můžete vydat na výlet do přírody se Stanislavem Feiglem, vedoucím skalní čety Národního parku České Švýcarsko. Čeká nás 6 km dlouhá nenáročná trasa Jestřichovice, Pohovka, Koliště, Jetřichovice. Sraz je v 9.15 u informačního centra v Jetřichovicích. Dnes proběhne vernisáž výstavy fotografií, kterou najdeme v Teplické botanické zahradě. Po celý srpen tady budou k vidění fotky Jiřího Rajsiga, zachycující pouť skrze nejvyšší pohoří světa Himalaj, takže nás to trošičku ochladí. Vernisáž začíná v 18 hodin. A máme jeden tip na koncert. Štěpán Rak zahraje na zámku v Děčíně. Od 18 hodin vás v knihovním sále čeká nádherný kytarový recital. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Rozhodl jsem sever za 6:45. Víte, že u nás na severu Čech máme unikátní muzeum Cihel. Najdeme ho v Sulejovicích a my se Sulejovicím budeme věnovat v dnešních příbězích měst a obcí už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď se ale budeme věnovat dnešnímu počasí. Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak nám řekněte, jak to vypadá po ránu?
2: A tak dnešní ráno máme skoro jasné na celém území Ústeckého kraje. Co se týče teplot, tak v Kněžinách většinou se pohybujeme něco mezi 17 a 19 stupni Celsia. Na horách je dnes teplejš, tam většinou měříme kolem 20 stupňů.
0: Ano, to je ráno a přes den předpokládám budou vedra.
2: A máte pravdu, přes den určitě budou vedra. I nadále platí, že očekáváme skoro jasno až polojasnou oblohu. Odpoledne o večer nám ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, hlavně z toho vedra. Co se týče teplot, tak dnes opravdu teplo 36 až 39 stupňů Celsia. Severovýchod kraje, zejména Šluknovský výběžek, bude mít o něco chladnější, ale i tam naměříme 34 až 37 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Ano, držte se tam, kde je chladno, třeba u ledničky. Hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Severe. Dobré ráno na severu Čech, hezké úterý vám všem 4. srpna. Teď už slibované Sulejovice a naše příběhy měst a obcí. Vyprávět nám bude Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Sulejovice na Litoměřicku má prý tak bohatou a dlouhou historii, že se

0: která měla 3 pece. V roce 1855 vybudovali cukrovar a v roce 1882 projel Sulejovicemi první vlak. Na stránkách obce se uvádí, že už v roce 1896 založili ve vsi hasičskou požární ochranu. Ale vraťme se k cihelně a k cihlám. Úplně nově v roce 2026 otevřeli v Sulejovicích Muzeum cihel, které si klade za cíl mapovat a pro budoucí generace uchovat historii cihlářství. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky i ze zahraničí. Některé jsou značené erby šlechtických rodů, na jiných jsou iniciály mistrů cihlářů nebo historické letopočty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Hezký den za 7 minut 7, vy jste s Českým rozhlasem a Sever, máme prázdniny, první půlka je za námi. Ve zprávách v celou se dozvíte, kolikrát vyjeli horští záchranáři za první polovinu prázdnin a proč většinou zasahovali. I tohle se dozvíte od nás už za pár minut. Příjemný den, hezké vstávání všem, krásné úterý.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kraj jedná se zhotovitelem o termínu otevření Benešova mostu v Ústí nad Labem. Kvůli dotaci to musí být do konce roku. Za první polovinu prázdnin vyjeli horští záchranáři v Jizerských horách 111krát. Okresní soud znovu projedná případ požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy, při kterém v roce 2022 zemřely dvě ženy. Bude jasno až polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky a teploty 36 až 39 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký kraj jedná se stavební firmou o termínu zprovoznění Benešova mostu v Ústí nad Labem. Během stavby se objevily komplikace. Třeba finální asfaltování se tak může posunout do zimního období, kdy nefungují obalovny, připustil hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
4: Takže ono by bylo klidně možné, že ten most v zásadě bude v podstatě hotov, takřka celý, ale nebude obalen, tedy nebudou hotové ty finální vozovky. Dotace by neměla být ohrožena podle všech informací, které máme. Určitě tohleto je klíčová podmínka.
2: Dodržení termínu je podmínkou pro půlmiliardovou dotaci. Podrobnosti k otevření Benešova mostu zveřejní kraj za 2 týdny. 111 výjezdů měla horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 víc než loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Friše jsou nejčastějšími pacienty cyklisté.
5: Největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
2: Lidé na kolech by neměli především přeceňovat své síly, měli by si dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody. Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu bude zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro 3 zaměstnance společnosti, která domov opravovala. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Úřady Maroka a španělské Seuty se vzájemně obviňují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Seuta měla situaci předpokládat. Šéf seutské vlády Juan Vives předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho. O situaci dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie.
6: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
6: Počasí.
2: Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, ve Šluknovském výběžku 34 až 37 stupňů, na horách 29 až 33 stupňů. Platí výstraha před vysokými teplotami a požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 počítejte kvůli opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy mezi kilometry 41 a 33. Omezení platí v obou směrech. A na Děčínsku mezi Chřibskou a Rybništěm silničáři opravují povrch vozovky, je zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Během léta víc čteme, máme na to víc času, a to nejen během dovolené. Tip na zajímavou knížku pro vás dnes budeme mít v dopoledním expresu. Naším hostem po 11. dopolední bude Jaroslav Achab Heidler, herec, překladatel, hebrejista a autor knihy Symbolika hebrejských znaků, kterou letos vydalo nakladatelství Grada. Ano, nebude to úplně lehké dovolenkové čtení, ale určitě je to knížka, která vám rozšíří obzory. I nadále hezké ráno a teď už jsou tu další písničky, které nestárnou. Budou tu Jitka Zelenková, také Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Ráno.

0: Dobrý den, když se narodíme, kdo se dneska narodil 4. srpna? Vím, že svátek má Dominik, Dominika, a kdo se narodil, to ví Petr Jungmann. Je tu dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 4. srpna, vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén
2: měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Renier, u nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm, Český rozhlas Sever s vámi. Abyste neřekli, že vás v tom vedru necháváme, tak jdeme k ledu do Litvínova. Hokejisté extraligového Litvínova poprvé trénovali na ledě, včetně největších posil. My se na ten trénink vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď si ale něco řekneme o dnešním počasí. Když se na to dívám, jaké jsou teď teploty, je to zajímavé. 23 stupňů máme třeba v Mostě a ve Šluknovském Výběžku, naopak 17 stupňů na Žatecku. Předpověď pro dnešní den, tak ta je celkem jasná, až 39 stupňů, bude jasno a polojasno. Odpoledne se mohou vyskytnout přeháníky nebo bouřky, které mohou být i silné. Klidný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio

0: den, za 10 minut půl osmá. Ano, je čas zaostřit pozornost na Litvínov a na muže, který mateřský Litvínov zachránil na jaře v hokejové extralize a s píšťalkou ruce velel mužstvu také při prvním tréninku na ledě v nové sezóně. Olympijský vítěz Robert Reichl pokračuje v severočeském klubu jako hlavní kouč. Nově už dohlížel také na největší letní posilu chemiků Davida Kempfa.
1: Mistr světa z Prahy po 9 letech opustil NHL, ve které byl defenzivním specialistou. Reichl ale věří, že v sobě oživí ofenzivní schopnosti. Před odchodem do zámoří se Kempf loučil s extraligou 18 góly a 41 body.
2: Já si myslím, že to uměl, jo, že prostě v NHL musel vzít roli, která mu byla daná. Zvládl výborně a my už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl a pokud tam bude, že mu to vrátí. Jo. To je jenom otázka hlavy, a aby si věřil, a věřím, že bez problému to zvládne.
1: Je přesvědčený Robert Reichl, že z Kempfa se stane opět produktivní hokejista. Nápomocen mu v tom může být i lotyšský obránce Janis Jaks, který se po 2 letech vrátil do Litvínova z Karlových Varů.
2: My jsme chtěli sem beka, který bude ofenzivní, který bude na přesilovku, který ho známe, což je ještě lepší a zná tohle prostředí, a myslím si, že se nám vyplatilo počkat. Ty 2 roky, co tady byl, tak byl výborný a zapadl úplně v pohodě a má rád Litvínov, i fanoušci ho znají, takže si myslím, že pro nás je to jako super posun.
1: Do přípravy vzal Litvínov několik mladých hráčů. Robert Reichl doufá, že si někdo z nich místo v extraligovém kádru vybojuje.
2: Nikomu nic zadarmo dávat nebudu, to vám říkám na rovinu. Chceme jít touhle cestou. Nikomu slibovat nic nebudu, když budou tvrdě trénovat, dostanou šanci, tak ji musí využít. A pak někdy potřebujete štěstí, aby někdo byl třeba i zraněný a takhle. Jo. Takže uvidíme. Ale věřím, že aspoň jeden, vždycky, kdyby se povedl za sezónu, tak by to byl úspěch.
1: Další výrazné zásahy do mužstva už nejsou během léta pravděpodobné.
2: Přijít může vždycky někdo, jo, ale zatím si myslím, že to máme složený dobře a ty hráče, co jsme chtěli, tady máme. Ty, co jsme nechtěli, tak ty nás odpustili a já si myslím, že zatím dobrý.
1: Řekl Robert Reichl, hlavní trenér extraligových hokejistů Litvínova. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Máme za 7:30, budou tady zprávy v půl. Dozvíte se, jak vedra ovlivňují provoz v Ústecké zoologické zahrady, a to všechno od Zuzany Zejdové. I nadále hezký den.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit piloty i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Silnice druhé třídy číslo 225 ze Žadce směrem na Kadaň bude ode dneška neprůjezdná v místě železničního přejezdu za odbočkou na Žabokliky. Důvodem je podle webu města Žadce výstavba nových závor. Letošní ročník sklářské a bižuterní přehlídky Křehká krása v Jablonci nad Nisou nabídne i doprovodný program. Akci bude od čtvrtka do neděle hostit Jablonecké eurocentrum. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Vedra ovlivňují provoz i v ústecké zoologické zahradě. Některá zvířata proto během dne tráví více času ve stínu nebo ve vnitřních ubikacích. Podle mluvčí zoo jim chovatelé zároveň přizpůsobují podmínky, aby horké dny zvládala co nejlépe. Víc ve zprávách v 8. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Kněžicích u Podbořan je kvůli umisťování závor úplně uzavřený železniční přejezd na trati Plzeň-Žatec a pozor, v Chomutově v ulici 28. října hned za mostem je v úseku asi 15 metrů rozlitý olej.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Budou vedra, je potřeba se inspirovat u národů, kde ta vedra už jsou spoustu let. Tak třeba Španělé si k obědu dávají zásadně studené polévky, jako třeba gazpáčo. To je inspirace, co říkáte? Dejte si k obědu studený vývar nebo studenou držkovou a bude vám fajn. Dobrou chuť a teď i gejzír pro letní osvěžení. Písničky, které nestárnou, za chvíli třeba Olympik.

0: 9 minut po půl 8. Český rozhlas Sever s vámi. Pěkný den vám všem, pěkné úterý 4. srpna. Včera v pořadu Dáme řeč jsem se vás zeptal, jestli jste vás třeba na dovolené potkala nějaká nevolnost z jídla, z pití, jakým jídlům a pití se vyhýbáte, jaké máte zkušenosti z dovolené v zahraničí, ale i u nás. Hodně jste volali, že vám bylo nevolno po jídle u nás. Dovolala se i paní Jiřina Zloun.
1: Už je to taky nějaký rok zpět. Jezdili jsme vždycky v lednu do Železné Rudy. No a tak se stalo, že jsme měli na něco chuť. No já jsem polívková, manžel si dal pivo, ten dal nejlíp, a já zabíjačkovou polévku. Mně se už dává nějaká divná, říkám, no je horká, že jo, koření. A pak jsem celou noc proseděla na záchodě, můj mužský pěkně chrápal, jo, ani o tom nevěděl. No k snídaně suchej rohlík, jo. Do brudky zbyly na někoho jiného. No a pak jsme šli na procházku a bylo jediný štěstí, že jsem mohla ještě někam zalíst, jo. Takže jeden den prakticky zdovolený byl, víte, kde.
0: No jasně. No a vy jste říkala, že se to stalo u nás, když jste jezdili do zahraničí, nic takového se vám nepřihodilo ani v těch exotičnějších krajích?
1: Ne. Byli, no, jsme dnes v Egyptě a Turecku, ale tam ne, taky jsme si kupovali vodu, to jako fakt, to jsme dodržovávali, ale i ten led jsme si neradně dávali do pití, jo, takže tam takhle pat,
0: dobře.
1: To bylo v pořádku.
0: A dneska se budeme věnovat slunci, fotovoltaickým elektrárnám, které jste si možná pořídili či nepořídili na střechu vašeho domu, chaty i na chalupě jsem už viděl fotovoltaiku. Proč jste si fotovoltaiku pořídili, jaké s tím máte zkušenosti, kolik jste díky tomu ušetřili, nebo naopak, proč jste se nakonec rozhodli, že do toho nepůjdete? To všechno probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Budu moc rád, když zavoláte a když si i ten dnešní den společně užijeme.

0: Minutu před 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Za námi je festival Lety Troll v Mostě. Všechno dopadlo naprosto v pořádku, ale nechybělo málo a mohlo se něco stát. Lidé viděli na sociálních sítích záběr letecké akrobatické show ze zahájení Mosteckého festivalu. Podle záběru to ale vypadá, že v blízkosti letadel a lidí létal dron a tím tak mohlo ohrozit jak piloty letadel, tak i návštěvníky akce. I proto se tím zabývá policie. My pro vás máme podrobnosti už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti o počasí. Aktuálně, když se dívám na teploty, tak jsou kolem 24 stupňů Celsia, 24 stupňů Celsia máme v Chomutově a také v Lovosicích. Dnešní maxima budou do 39 stupňů, bude jasno až polojasno, ojediněle se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, a to odpoledne, a v těch přeháňkách a bouřkách může napršet až 30 mm srážek. Klidný den vám všem.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: do jezera. V případě, že by to prošlo skrz vrtuly do kabiny, tak může to rozbit kabiny, může to zranit pilota, tak pak takový pilot v případě byl bezvědomý, tak samozřejmě s tím neudělá taky nic a spadne.
1: Kdo chtěl během festivalu použít dron, musel se předem akreditovat. Při letecké show pak směl být ve vzduchu jenom ten pořadatelský, a to v bezpečné vzdálenosti, vysvětlila ředitelka festivalu Mína Havlatová.
2: Abychom předešli jakýmkoliv možným rizikům. Zároveň nás také zajímá, kdo tento zákaz porušil, a za festival mohu říct, že to nebyl nikdo z našich návštěvníků nebo našeho oficiálního fotovideotýmu.
1: Možné ohrožení letadel zajímá i policii, uvedl její mostecký mluvčí Václav Krieger.
3: Na základě zveřejněného videa se budeme případem zabývat a budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
1: Zjistit pravděpodobného viníka bude zřejmě problém. Pořadatelé totiž měli vyhledavač dronů, který komunikuje se zařízením v každém stroji koupeném u nás, doplnil Čejka.
0: Na zemi organizátoři právě měli to zařízení, byli napojeni na policii a policie v případě, že by se něco objevilo, byla připravena k zásahu na pilota. Náš manažer byl s organizátory v době vystoupení na místě, kde byl člověk s počítačem tady s tímhle programem, kde viděli jejich dron, který lítal v prostoru, který jsme byli domluvený, takže byl mimo nás. A o tomhle dronu říkal, že neměli vůbec ponětí.
1: Pokud by policisté uspěli a událost kvalifikovali jako přestupek, předali by spis úřadu pro civilní letectví. Jeho mluvčí Jitka Ungerová je ale skeptická.
4: Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl zapsán do aplikace Drone Map a nemáme žádné oznámení přestupku či jiné informace o skutku, nelze. Všeobecně můžeme říct, že za porušení předpisů pro bezpilotní systémy lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 100 000 korun.
1: Doplnila mluvčí úřadu. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Popřeju Dominikám i Dominikům všechno nejlepší k svátku. Je úterý 4. srpna, venku už nám teploty stoupají, tak jestli jste dneska něco potřebovali udělat na zahrádce, tak teď už si dávajte jenom relax. Hezký den vám všem. Za okamžik zprávy v celou dozvíte se, že Mosteckou nemocnici povede nový ředitel.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Auto se na slunci rozpálí velmi rychle, děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami, upozorňují záchranáři. Mosteckou nemocnici nově vede Pavel Nesnídal. Do funkce přichází z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ústecká zoo využívá během tropických dnů různé způsoby ochlazování zvířat. Bude jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 36 až 39 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů. Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Mostecká nemocnice má nového ředitele. Pavel Nesnídal ve vedení vystřídal dočasně pověřeného Petra Najmana, který dál vede oddělení ORL. Nesnídal má více než 25 let zkušeností s ekonomickým řízením nemocnic. Uvedl, že chce Mosteckou nemocnici stabilizovat a vrátit k ziskovému hospodaření. Chce prověřit fungování, organizaci a strukturu zdravotní péče nebo například vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. Ne všechny druhy zvířat zvládají tropické teploty stejně. Chovatelé proto v ústecké zoologické zahradě využívají podle potřeb zvířat různé způsoby ochlazování. Přibližuje mluvčí zoo Veronika Šranková.
3: Některé výběhy se kropí nebo mlží, jako je například expozice pant červených, aby se osvěžil vzduch i místo, kde se daná zvířata pohybují. Dále se během veder podávají například lemurům nebo rosomákům takzvané zmrzliny v podobě zmrzlého ovoce. Sport.
1: Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s mistrem světa Davidem Kempfem. 31-letý útočník se do české extraligy vrací po 9 sezónách v NHL. V Litvínově by měl zastávat výrazně ofenzivnější roli, než na jakou byl zvyklý v Zámoří. Podle trenéra Roberta Reichla bude patřit ke klíčovým hráčům severočeského týmu.
4: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 600 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl. Počasí.
1: Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, ve Šluknovském výběžku 34 až 37, na horách 29 až 33 stupňů. Platí výstraha před vysokými teplotami a požáry.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 počítejte kvůli opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy mezi kilometry 41 a 33. Omezení platí v obou směrech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Říkám vám to dopředu, nic si neplánujte na příští středu, 12. srpna, třeba pozvěte partnera na rande, někam na nějaký kopec, čeká nás nebeská podívaná. Budeme mít zatmění slunce, to u nás začne příští středu v 19.20, skončí o hodinu později, bude to zatmění částečné, to úplné bude vidět ve Španělsku. Při našem štěstí teď máme jasné dny, ale jakmile přijde zatmění, tak bude zataženo a nic nebude vidět. Tak já vám přeji, abyste dnes neměli zatmění mysli, rozsvítí nám to tady teď písničky, které nestárnou, budou tu Michal Tučný a Martin Maxa.
5: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný s Českým rozhlasem Sever. Tipněte si, kde u nás najdete nejvyšší vodopád. Je to u nás na severu nebo někde na jihu? Odpověď nabídne právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Sever. Potraviny ve vedru se kazí rychleji, tak to je celkem logický. Za chvíli od nás uslyšíte, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí. V tuto chvíli na severu Čech teploty kolem 23 stupňů, teď už 25 stupňů máme v Mostě nebo ve Verneřicích. Maximální teploty 39. Bude jasno až polojasno, odpoledne bouřky, které mohou být i silné, v bouřkách může napršet až 30 mm srážek.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Co dneska budete mít k obědu? Asi něco lehčího, těžko někdo bude v tomto vedru dělat svíčkovou, i když samozřejmě proti gustu žádný dišputát. Potraviny, pamatujte na to, se horku kazí rychleji, protože vysoké teploty svědčí mikrobům, upozorňují věci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 4 minuty půl devátá vy jste s Českým rozhlasem Sever. Jak to vypadá se zprovozněním Benešova mostu v Ústí nad Labem? To se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Zuzana Zejdová. I nadále hezký den.

0: Havelka uhelné skaly, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky taky budou prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Ústecký kraj jedná se stavební firmou o termínu zprovoznění Benešova mostu v Ústí nad Labem. Během stavby se objevily komplikace. Dodržení termínu je podmínkou pro 500 milionovou dotaci. Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí ode dneška počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra. Důvodem je výstavba nového nástupiště u tramvajových zastávek. Ve sportovním areálu mezi ulicemi Krušnohorská a Hoření na ústecké severní terase je ode dneška k dispozici nový streetballový kurt. Městská část ho zveřejnila v aplikaci Munipolis. Lidé ho mohou využívat každý den od 8 ráno do 8 večer. Liberecká zoo slaví v sobotu 122. narozeniny. Vstupné bude proto stát symbolických 122 koruny. Zahrada o tom informovala na svém webu. Kromě toho vedení zoologické zahrady představí návštěvníkům novou interaktivní hru. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 630 až 39 stupňů, ve Šluknovském výběžku 34 až 37, na horách 29 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Mostecku na silnici 1/13 mezi 82. a 80. kilometrem silničáři provádějí prohlídky a měření. Průjezdné jsou jen dva pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Probíhá teď spor, jestli sekat nebo nesekat trávu v létě. Rozhodně vyšší porost prý ochladí město až o 12 stupňů Celsia. Na druhou stranu je více klíšťat, tak si vyberte. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Hop Trop, teď už Lenka Filipová a Karel Zeich.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: 9 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever i v úterý 4. srpna, co přinese dnešní den. V Roudnici nad Labem pracují na zvelebení Tyršova parku a zároveň staví nový park na kolečku. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes se můžete vydat na vycházku do skal se skalákem, pokračují vycházky se strážci Národního parku České Švýcarsko. Dnes se můžete vydat na výlet do přírody se Stanislavem Feiglem, vedoucím skalní čety Národního parku České Švýcarsko. Čeká vás 6 km dlouhá nenáročná trasa z Jitřichovic přes Pohovku Koliště na zpátek. Sraz je v 9.15, tedy za chvíli u informačního centra v Jitřichovicích. Také dnes proběhne vernisáž výstavy fotografií, kterou najdeme v Teplické botanické zahradě. Po celý srpen tady budou k vidění fotky Jiřího Rajsiga, zachycující pouť skrze nejvyšší pohoří světa Himaláje. Fotograf, cestovatel, horolezec zasvětil fotografii více než 60 let svého života. Vernisáž začíná v 18 hodin. A jeden tip na koncert. Štěpán Rak zahraje na zámku v Děčíně od 18 hodin. Vás v knihovním sále čeká nádherný kytarový recital. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za minutu 8:45 společnost Severní energetická chce sama rozhodnout o penězích, které ušetřila za sanace a rekultivace lomu ČSA na Mostecku bez účasti Státního fondu životního prostředí. Více se dozvíte od nás už za pár minut. Hezký den.
1: Počasí.
0: A bude vedro. 27 stupňů Celsia už koukám, je ve Střelné v Krušných horách, 25 stupňů máme na Lovosicku, dnešní nejvyšší teploty 39 stupňů, bude jasno až polojasno. Odpoledne sem tam se může objevit bouřka, která může být i silná. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 12 minut zbývá do 9. hodiny, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký dobrý den, hezké dobré ráno. O 100 milionech korun, které těžaři ušetřili na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost Severní energetická rozhodnout bez účasti Státního fondu životního prostředí. Proč se dlouho připravovaný postup změnit a jak bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy, zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Ludko, co konkrétně společnosti vadí? Proč se se státem nedohodla?
1: Podle vyjádření firmy rozhodnutí ovlivnila liknavost úřednického aparátu, který se ani za téměř rok nevyjádřil k návrhu parametrů uvažovaného daru. Společnost podle mluvčí Evy Maříkové čelila také negativní kampani. Těžaři v prohlášení proto uvedli, že smlouvu se Státním fondem životního prostředí neuzavřou a plánují napřímo jednat s obcemi v sousedství lomu.
0: O jakou částku vlastně jde?
1: To dnes společnost vlastně neřekla, ale v minulosti uváděla sumu v řádech stovek milionů korun. Já jsem zjišťovala i to, jak na tento krok zareaguje stát. Stanislava Bejerová ze Státního fondu životního prostředí mi pouze sdělila, že k prohlášení ani k avizovaným krokům společnosti Seven nebude říkat nic a nebude se vyjadřovat.
0: Mluvila se i se starosty dotčených obcí, ti byli sdílnější?
1: Vyjádření jednotlivých radnic jsou spíše zdrženlivá, nicméně nikdo ze společnosti s nimi zatím konkrétně nejednal a na peníze, které by mohli od těžařů dostat, už příliš nespoléhají. Starosta Horního Jiřetína Vladimír Bůřt ze strany Zelených předpokládá, že pokud nějaké kompenzace za roky těžby dostanou, pak půjde spíš o malou částku. Přesto má každá z obcí v zásobě projekty, které by chtěla nebo potřebovala realizovat. V Horním Jiřetíně mají v plánu postavit sportovní halu nebo bytový dům pro mladé. Co pak chtějí udělat ve Vysoké Peci, to mi řekl nezávislý starosta Milan Čapek.
2: Máme rozjetou akci výstavba nové základní a mateřské školy, takže určitě pokud dostaneme nějakou částku od nich, tak tu celou částku použijeme, když to řeknou, na tuto akci.
1: Nezávislý starosta Vrskmaně Václav Horasy myslí, že přímé jednání s těžaři bude nakonec lepší. Při zprostředkování příspěvku přes Státní fond musela totiž obec splňovat určité podmínky.
0: Ludko, díky za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi. Fotovoltaika, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Uvažovali jste, že si třeba necháte nainstalovat fotovoltaiku na střechu? Máte ji? Jaké máte zkušenosti? Kolik jste ušetřili? A nebo naopak jste to nakonec ten svůj návrh zavrhli? A proč? To všechno probereme po 9. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. Nejdřív ale budou tady zprávy v celou. Biologové chtějí na severu Čech uchovat kriticky ohroženou hvězdnici alpskou. I tohle se od nás dozvíte. I nadále pěkný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký kraj zaměstná sociální pracovníky pro problémové sídliště ve Šluknově. Biologové chtějí na severu Čech uchovat kriticky ohroženou hvězdnici alpskou. V Liberci je po dvoutýdenní odstávce znovu otevřená krajská vědecká knihovna. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Zlepšit situaci na sídlišti Slunečnice ve Šluknově pomůžou noví zaměstnanci kraje. Město má v plánu ještě letos byty vykoupit. Dostalo na to 200 milionů korun z Fondu spravedlivé transformace. Zřízení 8 nových pracovních pozic v pondělí odsouhlasili krajští radní. Noví lidé pomůžou třeba s dluhovým poradenstvím nebo se budou věnovat terénní sociální práci, říká náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
2: Od 1.10. letošního roku až do 30.6. roku 2029. Jsou to peníze z OPZ+, to znamená z evropských peněz. Kraj se bude podílet asi 15% a na ty 3 roky je to 30 milionů korun.
0: Kriticky ohroženou skalničku Hvězdnici alpskou chce na severu Čech uchovat Agentura ochrany přírody a krajiny. Vytvořila proto několikaletý záchranný program, který začne realizovat letos. Využije pro něj část peněz z evropského projektu. Informovala o tom mluvčí agentury Karolína Šůlová. Na severu Čech se Hvězdnice alpská vyskytuje v posledních 3 lokalitách. Z toho 2 jsou v Českém středohoří a 1 v Lužických horách. Tato rostlina je pozůstatkem z doby ledové. Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé 2 týdny byla uzavřená kvůli každoroční údržbě. Pracovníci tam čistili podlahy, koberce nebo sedačky. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu.
3: Otevřená bude každé pondělí a potom od středy do pátku. Pracovníci minulé 2 týdny opravovali a čistili knihovnu uvnitř, ale také zvenku. Každý rok nechává knihovna umýt skleněný plášť budovy. Lidem se automaticky prodlužuje doba vrácení knížek o 2 týdny, kdy byla knihovna zavřená. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v Moskevské, Tverské a Petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila taky jedna žena v západoruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka ve městě Sumy.
1: Počasí.
0: Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, ve Šluknovském výběžku 34 až 37, na horách 29 až 33 stupňů. Platí výstraha před horkem a možností požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litvínově počítejte s uzavírkou ulice Kloučkám. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever, fotovoltaika. Celkem novinka, i když našel jsem, že v roce 1883 byla namontovaná první střešní solární elektrárna v Americe, takže to zase taková novinka není. U nás asi jo, máte na střeše fotovoltaiku, ušetřila vám peníze. Uvažujete o tom? Zuzko, ty máš fotovoltaiku?
0: Nemám, ale podle mě je to dobrá věc. No, problém je, že u nás je to takové složitější kvůli památkářům. My jsme v památkově chráněné zóně.
4: Ano.
0: A tam s tím povolováním na ty střechy je problém.
4: To problém. A znáš někoho, kdo má a kdo ušetřil díky tomu?
0: Znám, třeba náš kolega Jirka Zeman si to pochvaluje.
4: Tak dobrý, tak vyda první z pozitivní zkušenost, zavolejte nebo napište mail na dame@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Karel Gott, teď Honza Kalousek.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 11 minut po 9. hodině fotovoltaika. Máte, nemáte, uvažovali jste, zavrhli jste to, nebo máte a ušetřilo vám to? Ptám se vás a vy volejte. My bydlíme v paneláku, tam solární panely nemáme. I když jsem viděl i na panelácích soláry, i na chalupě, tam taky solární elektrárnu nemáme. Dokonce i na balkonech už jsem viděl solárny. Ten pravý rozmach, jak už jsem říkal, první střešní solární elektrárna byla namontována v roce 1883. U nás ten rozmach začal někdy kolem roku 2010. A pamatuji se, jak si to namontoval můj kamarád a dneska už mu tu soláry teda moc nefungují. Solární elektrárny, fotovoltaika, uvažujete? Pokud ano, máme teď právě pro vás několik užitečných rad. Správný návrh fotovoltaiky urychlí návratnost celé investice a nutné je i zajištění bezpečnosti. Důležitá je i možnost využití přebytečně elektřiny. To vše zajistí ty nejmodernější fotovoltaické systémy. O tom, jaké možnosti nabízí ty nejmodernější technologie i na co si dát pozor, mluvila Markéta Vejvodová s odborníkem na tuto problematiku Jiřím Uldrichem.
1: Já tu mám před sebou takový ten standardní fotovoltaický panel. Ono vlastně i záleží na velikostech a na možnostech naší střechy, kam tyto panely umístíme. V každém případě se ale jedná o velkou investici a budeme chtít, aby se nám co nejdříve vrátila. Tak co si všechno ohlídat?
2: Je to tak, je potřeba si ohlídat, aby fotovoltaika byla správně dimenzovaná a aby zařízení nějakým způsobem chytře řídilo tok energie.
1: Výrobců na trhu fotovoltaických panelů je opravdu mnoho. My postupujeme samozřejmě tak, že se obrátíme na nějakého projektanta, který nám vytvoří návrh. Jak ale poznat, že jsme takzvaně na správné adrese?
2: Je potřeba si vybírat instalační firmu, která má přehled o nejmodernějších technologiích na trhu, má dobré dodavatele, kteří takové výrobky dodávají a navrhne systém na míru potřeb zákazníka.
1: Každý dům je jiný, každá rodina, která bydlí v domě, má jiné potřeby a to vše by měl projektant zohlednit.
2: Přesně tak. Nejmodernější technologie umějí řídit veškerou energii, veškerý tok energie v domě, umějí se učit ze spotřeby zákazníka a umějí pomocí umělé inteligence obchodovat na trhu.
1: Co ale vlastně nás jako koncového zákazníka čeká, tak my můžeme maximálně laickým okem zkontrolovat stav střechy. Solární panely musíme umístit pouze na kvalitní a novou střechu, ale co takové věci jako elektrické rozvody, čeká nás jinými slovy velké bourání, velké změny v domě.
2: Nemusí to být zas až tak velké bourání. Existují instalační firmy, které mají přístup k nejmodernějším technologiím, které umějí být umístěny například venku. Nyní ty lepší výrobci umějí už dodávat baterie i střídač ve venkovním provedení.
1: To znamená, my to můžeme mít umístěné třeba někde na pozemku, nejen aby nás to esteticky nerušilo, ale já si uvědomuji, že to je důležité i pro bezpečnost.
2: Je to přesně tak, jednak ty baterie jsou vybaveny svým pětiúrovňovým zabezpečením, ale hlavně spoustu lidí, kteří se bojí, že jim vypukne požár třeba v domě, tak se bát nemusí, protože to mají na zahradě.
1: To je vlastně novinka v oblasti fotovoltaických elektráren. Měli bychom si tedy ohlídat, aby bylo vše chytře řízené a abychom tyto baterie mohli umístit právě mimo dům z bezpečnostního hlediska.
2: Přesně tak. Jednak baterie jsou umístěny mimo dům. To má svoji výhru i v tom, že v rámci baterií a jednoho sloupce se střídačem zároveň je umístěna i DC nabíječka, kterou nabíjím auto.
1: Takže to už je vlastně maximální využití celého fotovoltaického systému a můžeme tak získat nejen rychlou návratnost, ale i četné další benefity.
2: Přesně tak. Střídač obsahuje chytré řízení, které se učí podle používání energie v domácnosti, učí se podle předpovědi počasí a učí se podle aktuálních cen na spotovém trhu a podle toho obchoduje s elektřinou.
0: A teď to nechám na vás. Jaké vy máte zkušenosti s fotovoltaikou? Máte ji na střeše, máte ji třeba na balkóně, v paneláku? Jaká je návratnost podle vás? Vyplatí se to nebo nevyplatí? Volejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dáme řeč@rozhlas.cz. I nadále.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, fotovoltaika, to je dnešní téma. Já jsem teď viděl tady pod rozhlasem něco staví a i na té stavbě už mají takové malé soláry, které jim vyrábí elektřinu. Pojďme na první telefonát. Pavel z Klínu je na telefonu, hezký den.
2: Buďte zdrav.
1: Dobrý den, taky. Máte fotovoltaiku?
2: Mám.
1: Jo?
2: 10 kW pík na střeše a krásně to vyrábí.
1: Fakt? A šetří to tedy?
2: No určitě, tak no, samozřejmě záleží na tom, co se s tou vyrobenou elektřinou děje, ale pokud se člověk naučí žít tak, že ví, kdy má pouštět pračku a nabíjet auto, my máme i elektrický auta, a vlastně jako chovat se k tomu tak, že když svítí, tak spotřebávám, když nesvítí, tak nespotřebávám, tak vlastně v létě se dá šetřit, v létě s tím chladíme, tu elektřinu, kterou si vyrábíme, tak můžeme chladit, v zimě je to horší, to moc nesvítí, ale určitě je to skvělá věc.
1: A jak je to s tím, že si vyrábíte třeba elektřinu do zásoby, to jde nebo nejde?
2: Mám tam baterku, takže nějakou elektřinu si do zásoby vyrobit můžu, samozřejmě to nejde na to, abych s tím pak nabil auto, ale pokud by byly nějaký výpadky, prostě 2-3 hodiny, 4, když se netopí, tak i díl, no tak, tak má člověk prostě elektřinu uloženou a může svítit.
1: Hezky. Koukám, že jste příznivec. Má to nějakou nevýhodu třeba, co vás jako štve na tom, že by to mohli vylepšit něčem?
2: Vlastně si myslím, že se to, že to docela dlouho trvá, než se to zaplatí. Je to, já to vždycky přirovnávám k tomu, když si člověk staví garáž, tak asi úplně nepřepočítává, za jak dlouho se mu ten milion nebo kolik stojí garáž vrátí, ale prostě chce mít garáž, aby měl auto v suchu. A tady je to vlastně podobný. Ty návratnosti jsou relativně dlouhý a když se tomu člověk moc nechce věnovat a vlastně to tak nějak používá, jenom že to má, tak ještě delší. Ale ten pocit, že mám vlastní elektřinu, je prostě skvělej.
1: Ano, zeptám se ještě na jednu otázku jako like, jo? Když to máte na té střeše, musí to manželka občas umývat jako okna?
2: Nedělá to, ale dobrý nápad, že jo? Děkuju.
1: Dobře, tak ji pozdravujte. Mějte se hezky. Tolik Pavel z Klínu. Napsal nám i Petr, je to velká investice? Ne, že ne, jako asi tak 200 tisíc minimálně. Navíc za 10 až 15 let budete muset minimálně vyměnit střídač. Nemyslím si, že by se to dlouhodobě nějak mega vyplatilo, ale líbí se mi ten pocit nezávislosti na dodávkách a cenách energií. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč, jaké vy máte zkušenosti s fotovoltaikou, jestli jste o tom uvažovali, máte ji, šetří vám to nebo nešetří, no prostě dáme řeč.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, Rádio 2.

0: Český rozhlas Sever s vámi, fotovoltaika máte, nemáte, vyplatí se, nevyplatí, to je základní otázka pro dnešní pořad Dáme řeč. Máme už na ty telefonáty asi jen 20 minut, na telefonu je Jirka Zloun, hezký den. A Jirka Zloun nám vypadl, asi došla elektřina. Tak, zavolejte střelbitě rychle 475 212 212. Jaké máte zkušenosti s fotovoltaikou vy, jestli jste o tom uvažovali, nainstalovali? Já jsem nerozuměl moc tomu, že si tu elektřinu vyrábíte do zásoby. Teď už díky předešlému posluchači vím, jak to funguje. Tu fotovoltaiku opravdu teď najdeme všude. Viděl jsem barák někde u Havraně, který je pokrytý soláry. Snad ze všech stran, na střeše mají, na stěnách, všude prostě jsou vidět soláry, viděl jsem i ty obrovské solární parky plné panelů, největší asi u Mělníka, tam jsou obrovské pole pokryté těmi panely, vypadá to trošku jako ze sci-fi. Tak, co nám píšete? Píše nám Jirka, fotovoltaika má zatím velmi spornou návratnost. Při poctivém započítání nákladů na údržbu, délku slunečního svitu, navýšení pojistky domů, protože pojišťovny vám při požáru fotovoltaiky nebudou plnit škodu, pokud nemáte zvýšenou pojistku, pravidelné revize a další náklady. Je to taková jako nula k nule. Píše nám i které máme fotovoltaiku zprovozněnou rok, vyplatí se, ale je určitě potřeba popřemýšlet o konkrétních věcech a je to spíš investice do budoucnosti. Zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jaké vy máte zkušenosti s fotovoltaikou, jestli se vůbec tahle novinka nebo tahle věc vyplatí nebo nevyplatí.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Fotovoltaika, to je dnešní téma. Máte, nemáte, vyplatí se, nevyplatí, volejte 475 212 212, vyplatí se, či nevyplatí. To jsou otázky a jsou i další otázky, třeba co s těmi panely až doslouží. Odpověď na tyto otázky hledal i Jiří Trnka.
1: Pořídit si vlastní solární elektrárnu? Otázka, kterou zvažuje řada majitelů nemovitosti. Pořízení panelů se za posledních 10 let stalo výrazně levnější záležitostí. Českému rozhlasu to potvrdil energetický specialista Lubomír Kuchynka.
2: Rozdíl je obrovský. Ta cena se vlastně snížila na polovinu během takhle krátké doby. Řekl bych, že tak jsme třeba na jako řádově nižší ceně, jako že jsme prostě skoro na desetině.
1: Pořizovací cena panelů je na desetině původní ceny. Dát se do díla nebo ještě vyčkat na možný budoucí pokles?
2: Nemyslím si osobně, že velmi výrazně je tam už jako prostor v tenhle ten okamžik pro nějaký další pokles. Spíš bych očekával jako stabilní cenu.
1: Častou otázkou je, co se bude dít s fotovoltaickými panely za pár let, až začnou dosluhovat ty první. Lubomír Kuchynka vysvětlil, že žádná ekologická zátěž se nechystá.
2: Na každý ten panel tak je placen příspěvek do systému kolektivního odpadového hospodářství a bude ten solární panel rozdrcen. Dnešní panely jsou na bázi křemíku, takže je tam hliníkový rám, je tam sklo a je tam křemík, takže normálně se to prostě zrecykluje a opět se zase ten původní materiál, který se jako z toho získá pravděpodobně drcením z největší části, tak se zase někam použije dál.
1: Nechte si zdarma poradit a najděte si svého poradce na webu novazelenauspora.cz. Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: A jelikož nám za 15 minut, necelých 15 minut začíná zámecké léto, tak máme už čas jen na jeden telefonát. Volejte 475 212 212, jestli máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu, solární panely, a když jste si je nechali nainstalovat, jestli se vám to vyplatí, nebo proč jste se rozhodovali, že do toho nakonec nepůjdete. Volejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč, které se týkaly fotovoltaické elektrárny. Ještě tady vyřídím pár vzkazů od vás. Dozvěděl jsem se díky Petře, že panely teď fungují i pod mrakem, vyrábí energii po celý rok. Napsal Jirka, je zcela normální, že fotovoltaické sluneční elektrárny najdeme nejen na střechách domů, ale viděl jsem je i na plovoucích hladinách jezer, třeba v Rakousku. Ano, to můžu potvrdit, dokonce se uvažuje, že na nově vznikajícím jezeře u Horního Jiřetína by taky měla být fotovoltaická elektrárna. A všechno nám shrnul Petr. Klidně bych do toho šel, pokud bych byl v produktivním věku a v pohodě bych na to vydělal, tak bych to do toho dal, protože sice 15 let nevyděláte vůbec nic, ale ve stáří budete rádi za snížené náklady za elektřinu. Přirovnal bych to do investice do vlastní studny. Pokud máte zbytečných 100 000 na studnu, tak studnu ano, protože budete mít vodu na zalévání a případně i na pití téměř zadarmo. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
1: Český rozhlas Sever.

0: Zlasever s vámi, dneska fotovoltaika, zítra budeme hledat nejznámějšího Čecha. Kdo podle vás nejvíc proslavil Česko nebo Československo, který Čech je podle vás na světě, ve světě nejznámější? Kde jste se v cizině setkali s tím, že vědí, kde je naše republika a kdo k naší republice patří? Tak už zítra po 9:00, to abyste měli nad čím dneska ještě přemýšlet. Za chvíli zámecké léto, držím palce, protože i dnes něco hezkého od nás můžete vyhrát.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali, a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody, třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o Šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni, mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pana Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí. A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek
1: přišla,
0: můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím. A děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Litoměřicích končí opravy inženýrských sítí v ulici Dlouhá. V Chomutově si lidé nově můžou půjčovat sdílená kola. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. Čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 36 až 39 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Opravy vodovodu, plynovodu a kanalizace v Dlouhé ulici v Litoměřicích po dvou letech končí, informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Radnice letos v září na stavební práce naváže revitalizací celého prostoru.
2: Součástí projektu je například výsadba nových stromů, výměna pouličních lamp nebo obnova povrchu chodníků a silnice. Asfalt podle projektu vystřídá kamenná dlažba z žulových kostek. Celkové náklady radnice vyčíslila na 25 milionů 200 tisíc korun bez daně. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
0: Sdílená kola jsou nově k dispozici také v Chomutově. Lidé si je podle webu města můžou půjčit nepřetržitě prostřednictvím aplikace společnosti Nextbike. Prvních 15 minut každé jízdy hradí město. Kolo si lidé odemknou naskenováním QR kódu v aplikaci. Před první jízdou se v ní musí bezplatně zaregistrovat. Přehled stanovišť najdou přímo v aplikaci. Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy ve spolupráci s hasiči a univerzitami, vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí, prozrazuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
3: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají na Letné Olympique Lyon, který ještě nikdy neporazili. Duel třetího předkola Ligy mistrů začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Máme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na severovýchodě kraje 34 až 37, na horách 29 až 33 stupňů. V platnosti je výstraha meteorologů před požáry a vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Teplicku v Přítkovské ulici v Proboštově máme hlášenou havárii osobního auta do stromu s únikem oleje. Už by tam měli být hasiči. A na Liberecku ve Stráži nad Nisou překáží nehoda dvou osobních aut bez zranění na silnici 1/35. Vyšetřuje se tam, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S vámi je Český rozhlas Sever a také dopolední expres, který právě teď 4 minuty po 10. začíná. Za chvíli vás naučíme připravovat záhoracký závitek plněný zelím a šunkou. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Vašek Neckář a později i skupina Beatles.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Václav Neckář, Léto mé a taky písničky, které nestárnou, které hodně rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou připraveni slavní Severočeši a dnes nám Milan Knotek představí významnou osobnost českého protinacistického odboje Gertrudu Šaškovou.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi méně známé, avšak mimořádně významné osobnosti českého protifašistického odboje patří Gertruda Šašková. Narodila se v roce 1896 v Březně u Loun. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy získala doktorát a na pražských středních školách pracovala jako profesorka dějepisu a zeměpisu. Zapojila se do obrodného hnutí československého studentstva a byla rovněž členkou jednoty českobratrské. Jako odborná publicistka publikovala pod pseudonymem Kateřina Kalašová kratší historické studie a články, především o české reformaci. Napsala také knihu povídek pro děti. Měla těžký život. Starala se o matku, která onemocněla rakovinou, i o dva mentálně postižené bratry. Nakonec se u ní rakovina objevila také. V době nacistické okupace se Šašková zapojila do odbojového hnutí. Společně s manželi Bergauerovými a Brunclíkovými se aktivně podílela na ukrývání britského armádního důstojníka Ronalda Littledalea, který uprchl ze zajateckého tábora. Útěk do Švýcarska se mu nakonec nezdařil. Byl zatčen gestapem a při ostrých výsleších zřejmě vyzradil jména těch, kteří mu pomáhali. Gertrudu Šaškovou zatkli také. V říjnu 1942 byla popravena ranou do týla v Mauthausenu. Majoru Littledalovi se po uvěznění podařil další útěk. Dostal se do Anglie a v září 1944 padl při bojích na francouzském území.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Tohle byl Jaromír Nohavica a vy posloucháte Český rozhlas Sever. 10 hodin a 20 minut k tomu. A my půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Necelý kilometr severně od obce Království u Šluknova najdete obnovenou sakrální památku. Kalvárii se 14 výklenkovými zastaveními a 4 kaplemi. Podíváme se na ní s Evou Bucharovou.
2: Počátky téhle křížové cesty sahají do roku 1859 a zasloužili se o ní faráři a místní obyvatelstvo z Království a Šluknova. Po odsunu německého obyvatelstva křížová cesta ztratila svůj význam a celý areál spustl. Kaple se rozpadly, dřevěné reliéfy z výklenkových kaplí byly vykradeny. Zájem o tuto památku ztratila i římskokatolická církev, které se u nově příchozího obyvatelstva nepodařilo probudit náboženské nadšení. Událost v roce 2003 ale nastartovala úsilí směřující k obnově. Lidé si uvědomili, že se nemůžou chovat barbarsky k památkám, byť tyto nemají žádný vztah k jejich vlastním kořenům. Starousedlíci, jejichž předci křížovou cestu v království vybudovali, sice museli odejít, ale nově příchozí pochopili, že je třeba v jejich odkazu pokračovat, pokud se z nově nabitého životního prostoru chtějí radovat stejně jako jejich předchůdci. Konec konců právě sakrální areál u království je nejen zajímavým krajinným prvkem, památkově chráněná je dokonce i historická zeleň, ale i přitažlivou turistickou pamětihodností, pomáhající v regionu oživit kdysi čilý cestovní ruch. Z křížové cesty v království dojdete na mnoho zajímavých míst, kromě jiného na nejnovější a nejsevernější rozhlednu v Česku, Jitrovník. Rozhledna bude slavnostně otevřená 26. září.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byla Iveta Bartošová a společnost vám dělá Český rozhlas Sever a taky jeho úterní dopolední expres. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kyseným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale poroci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To zelné.
4: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
4: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
4: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíču.
4: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
4: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
5: Bombavit.
4: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
0: Do rajských výšin dostane tento recept určitě i vás. Jen se podívejte, jak vypadá záhoracký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 se umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už několik měsíců vám na Českém rozhlase Sever představujeme lidi, spolky nebo firmy, které se pozitivně podílejí na rozvoji našeho kraje. Mezi ně patří podle vědců z Ústecké univerzity i chomutovská firma Strix. Místo v projektu Mozaika promin regionu si vysloužila významným přesahem v oboru. Všechno nám teď vysvětlí náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak Robine, v jakém oboru firma Strix podniká?
2: Od počátku v 90. letech je to stavební firma. Zaměřovala se na speciální stavby, konkrétně pak na sanace skal, a z toho vzešlo zaměření na geotechnologickou ochranu sídel a majetku lidí. Jsou to zabezpečovací systémy, konkrétně například ochranné sítě skal ve Hřensku nebo podél silnic a železnic, tak aby kameny na ty liniové stavby nepadaly.
1: Ale trošku mi uniká, co je tím přesahem z hranice oboru.
2: V té oblasti geotechnologií se věnují výzkumu, jak materiálu, tak technologií. Generální ředitel Dušan Duvka mi dokonce vyprávěl, že si na světových konferencích v tom oboru jejich činnosti všimli i lidé, kteří mají v oboru zkušenosti z německých nebo rakouských Alp. Jejich dlouholeté postupy těch rakouských a německých vědců dokázali lidé tady z chomutovské firmy ještě vylepšit. A ty technologie ochrany majetku dokázala firma ještě posunout a navrhuje i takzvané systémy ochrany měkkých cílů. Ty stavební prvky nabízí k zabezpečení veřejných míst proti případným útokům. Jsou to například i umělci vytvořené sochy ze specifického materiálu umístěné tak, aby zamezili například jízdu vozem na pěší zónu, nebo jsou to různé balistické ochrany. Ale ten přesah je vlastně i v jakémsi zvelbování a zlepšování místa, kde lidé z firmy působí.
1: Robine, můžeš ještě toto více upřesnit?
2: Každý z těch lidí ve vedení, jak mi popsal Dušan Duvka, má i své zájmy, které se pak propíšou do života v Chomutově a okolí. V jednání je tak například vznik fakulty, kde by mladí lidé obor geotechnologií přímo tady na Chomutovsku mohli studovat. Jako vedlejší projekt vznikl také oblíbený minipivovar z restaurací, ve které je i galerie, a umělci tam úspěšně prodávají svá díla. Lidé z vedení vlastní také penzion. Jeden z kolegů má zájem a podporuje tady v Chomutově oblast motosportu. Je to poměrně široká škála činností, které přispívají ke zlepšení toho společenského života.
1: A já s tebou souhlasím. Více nám prozradil Robin Rerich. Robine, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Skupina Činasky dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky úterní dopolední Express a za mnou do studia už dorazila Slávka Brádlová s dnešními úterními tipy. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, tak se tě zeptám, jestli si dáš raději kytarový recitál nebo výstavu historickou.
0: A upřímně?
1: Upřímně.
0: Koupaliště Výlovem.
1: Přesto ode mě dostaneš obě pozvánky, o kterých jsem se zmínila. A obě pozvánky nás zavedou do Děčína. Tak první je ten kytarový recitál Štěpána Raka. A to si myslím, že kvůli Štěpánu Rakovi bys možná i to koupaliště malinko oželela.
0: Máš pravdu. Už začínám přemýšlet, že bych to nějak přeorganizovala ten čas.
1: Tak, čili tento kytarový recitál dnes na zámku v knihovním sále v Děčíně. Začátek je v 18 hodin. No a ta historická výstava, tak ta je samozřejmě v oblastním muzeu, také v Děčíně. Jmenuje se Kopí, modlitba a pluh v době denáru aneb bitva u Chlumce v roce 1126. Tak to si myslím, že je také hodně zajímavé. No a

Miroslav Žbirka dospíval a nám končí první hodina našeho úterního dopoledního expresu. Za malou chvíli už aktuální zprávy přinese do studia Zuzka Zejdová a máme informaci i pro řidiče, protože silnici ze Žatce na Kadaň ode dneška na týden uzavřou práce na železničním přejezdu. Tak pevné nervy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Bylo 11 hodin. Silnici ze Žatce na Kadaň ode dneška na týden uzavřeli práce na železničním přejezdu. Na severní terase v Ústí nad Labem dnes otevřeli nový streetballový kurt. Vyhořelou budovu ve Zlíně ve středu převezme demoliční firma. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 36 až 39 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Silnice druhé třídy číslo 225 z Žatce směrem na Kadaň je ode dneška neprůjezdná v místě železničního přejezdu za odbočkou na Žabokliky. Důvodem je podle webu města Žatce výstavba nových závor. Omezení potrvá do příštího úterý.
2: Osobní auta a další vozidla do 3,5 tuny budou uzavřený úsek objíždět přes Žabokliky. Pro těžší vozidla povede delší objížka přes Radíčeves, Pšov, Vysoké Třebušice, Račetice a Pětipsy. Správa železnic za nové zabezpečení přejezdu zaplatí téměř 17 milionů korun. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Ve sportovní areálu mezi ulicemi Krušnohorská a Hoření na Ústecké severní terase je ode dneška k dispozici nový streetballový kurt. Městská část ho zveřejnila v aplikaci Munipolis. Lidé ho mohou využívat každý den od 8 ráno do 8 večer. Kdo nemá vlastní basketbalový míč, může si ho zdarma až na 90 minut vypůjčit. Kurt zůstane otevřený do poloviny září. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která ji vlastní, Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu kriminalisté dál vyšetřují. V iráckém městě Karbala po dnešním soumraku začíná pouť u příležitosti šítského svátku Irbaín. Do svatého města šítského islámu kvůli tomu každoročně míří na 20 milionů lidí. Svátek symbolicky uzavírá 40-denní období smutku, kterým si věřící připomínají smrt vnuka proroka Mohameda. Sport. Trenér extraligových hokejistů Litvínova Robert Reichl si vybral nového asistenta. Po 15 letech se do severočeského klubu vrátil Ivan Švarný. Ten naposledy působil ve stejné roli v Nitře a taky u slovenské dvacítky. Po nových svěřencích bude Švarný požadovat vášeň pro hru.
3: Mať samozrejme zarputilosť, musia mať radosť, nemôžu to mať ako drill alebo niečo, na čo sa netešia, oni sa musia prísť radosťou a tešiť sa na ten tréning, tým pádom sa budú tešiť aj na zápas. Samozrejme detaily, novodobé trendy, ktoré prichádzajú samozrejme z tej kolísky hokeja, ako je Amerika, Kanada, takže samozrejme aj my tréneri sa musíme vzdelávať, aby sme im to vedeli potom posúvať. Počasí.
1: Máme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na severovýchodě kraje 34 až 37, na horách 29 až 33 stupňů. Platí výstraha meteorologů před požáry a vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Čerstvou nehodu dvou osobních aut bez zranění máme hlášenou v Lučanech nad Nisou. S opatrností to ale projedete. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I po 11. pokračujeme v dopoledním expresu a jak může jedno jediné písmeno vyprávět příběh, proč hebrejská abeceda není jenom souborem znaků, ale také klíčem k pochopení biblických textů i lidského myšlení. Hostem dnešního dopoledního expresu bude herec, překladatel, hebrajista a taky spisovatel Jaroslav Achab Heidler. Povídat si budeme nejenom o jeho nové knize Symbolika hebrejských znaků, ale také o jazyce, divadle, víře a o tom, proč mají slova mnohem větší sílu, než si často uvědujeme. Ale jako první písničky a posíláme Michala Davida. Tak hezký poslech a hezké dopoledne.
0: Dopolední expres

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a hebrejská písmena nejsou jenom znaky, ale podle mnohých nesou i vlastní příběhy, symboly a významy. Co všechno nám mohou prozradit a proč se jimi zabývá herec a překladatel Jaroslav Achav Heidler, nejenom taky o jeho nové knize Symbolika hebrejských znaků, tak to bude dnešní rozhovor. Jaroslave, hezké dopoledne.
2: Příjemné dopoledne.
1: A většina lidí vás zná jako herce. Jak jste se dostal k hebrejštině?
2: To šlo tak nějak paralelně vedle sebe, protože já mám pocit, že každý herec má ještě nějaké zájmy, nevím, jak to mají kolegové, ale určitě, když potom, že o nich píšou ta slavná média, jaké mají ty chaloupky, tak přinejmenším každý chaloupaří, někdo loví ryby a někdo loví hebrejský písmena.
1: A kdy jste si uvědomilo, že vás právě starověké jazyky a konkrétně hebrejština fascinuje?
2: To je takový zvláštní příběh, protože v podstatě on to má člověk každej, jo? Že vlastně Big Bosse, pána Boha, celý život hledá, když umře, tak ho najde.
1: Ano.
2: A potom jako až celou tu věčnost na něj kouká, jo. Tak já jsem tak taky hledal, říkal jsem si, existuje to, neexistuje to, bla bla bla. Dostal jsem se k adventistům a dostal jsem se na takový školení, nebo co, jo, příprava laických kazatelů. No a tam přišla otázka, tak tady máme dva jazyky biblické, tu latinu, řečtinu, kterou je psát nový zákon na tu hebrejštinu, kterou je psán starý zákon. Kdo chce, na který jazyk? Ty všichni zvedli ruky na tu řečtinu a mě bylo ty hebrejštiny líto, říkám, tak já zkusím hebrejštinu. No a tam to začalo a zjistil jsem, že to neuvěřitelně nádherný příběh a to mě to učili ještě křesťani, že jo. No a pak, když se člověk podíval do té židovské literatury, tak od té doby už jen sedí na zadku a říká, je.
1: Takže předpokládám, že hebrejština vás uchvacuje dodnes, je to
2: tak? Dodnes, neuvěřitelně. Ano.
1: Herectví a hebrejština na první pohled to jsou dva úplně odlišné světy, ale mají něco společného?
2: Mají, protože hebrejština postihuje celý život. Takže jako, ale myslím každý jazyk, jo? Myslím, že i sanskrt a tyhle ty věci, ono je to strašlivě jednoduchý. Všechno je takový, jako by v sobě zmuchlaný do jedné dokonalé koule, ono to ani nemůže být jinak, protože kdo dobře čte nějakým způsobem to písmo svatý, nebo jak tomu budem říkat, no prostě Bibli, že jo, tak zjistí hned na začátku, že když pambu naflákal za těch 7 dnů všechny vesmíry, tak jukne a povídá, a je to dobrý. Takže ono všechno musí být dobrý a všechno musí být provázaný. Jak to hledat jako ty spojnice, to je těžký, to se prostě člověku udělá. Buď to je úlet to divadlo, nebo je úlet ta hebrejština, ale dá se s tím žít a není to tělesná vada.
1: A čím je hebrejština jiná než vlastně evropské jazyky, takové ty klasické, co známe, kterými mluvíme?
2: My malili linko to známe ještě z latiny, jak stojí svatý Antoníček anebo Jan Nepomuckej na tom mostě, na kterým kdysi falešní pekaře topili, že jo, no, ty by měli být znova topený a nesedět tam, kde mají. A tam je napsáno třeba věnováno tehdy a tehdy tomu a tomu a některá písmena jsou zvýrazněná. Takže jako my tam potom čteme a zjistíme, kdy to bylo datováno. To je takový příklad pro to, abychom pochopili, v čem je ta hebrejština krásná. Řada jazyků, zejména ty starý, že obrázkový písma, to určitě obsahovali taky. Jo? A co je zvláštní, my už neumíme hieroglyfy číst. Epos od Gilgameše krásně přeložil Petiška, ale už ty jako tomu klínovému písmu taky nerozumíme. A dneska je móděnka, kromě různýho vouku a From the River to the Sea, taky zkoušet ty čínsko-japonský znaky.
1: Ano.
2: Ale hebrejština je rodina, a to je na ní právě neuvěřitelně kouzelný, si zachovala to, co si tamto lidstvo do těch svých znakových abecet jako kdysi dávno dalo. Čili každý znak je nejen, dejme tomu, souhláska, ale zároveň číslo a ještě obrázek, symbol, jo? A tak se dá vlastně potom ten hebrejský i biblický text číst ve více levelech. Mm-hmm. No a najednou je to obrovský dobrodružství.
1: A k tomu se určitě dostaneme po písničce. Naším dnešním hostem je Jaroslav Achav Heidler, herec, překladatel a taky hebrajista.
0: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je Jaroslav Achab Heidler. Je to herec, překladatel, hebrejista a také autor knihy Symbolika hebrejských znaků. Jaroslave, o hebrejštině se říká, že není jenom jazyk, ale také způsob myšlení. Souhlasíte?
2: Do jisté míry ano, protože nevím, jestli přímo hebrejština, protože i Hebrejové kradli od Féničanů to svoje písmo a jejich význam, ale tím, že je v hebrejštině jedno slovo, vlastně skupina symbolů, skupina čísel a ještě to jasné slovo, dejme tomu bačkora je bačkora, ale zároveň to může být, já nevím, 6, 7, 9, 15 a zároveň to může být, jakože babička vzala štafle, citron, zamíchala to ostrou lžící a byla z toho dobrutka. Jo? A když se člověk vlastně soustředí na slovo, a nenadarmo je psáno, na počátku bylo slovo a na počátku všeho je slovo, tak to dělá velkou změnu myšlení. Jo? Já absolutně nechápu, jak teď bojujeme za tu jako samostatnost médií, že prostě ona nemají buď to tu sílu, a nebo to oprávnění, protože jsme v překorektním světě, politicky korektním, že prostě člověka, který neumí dodržet slovo, prostě neignorují. Jo? Prostě je to lhář, je to hulvát, nedrží téma, děkuji, nashledanou, budem si vyprávět povídku o hejkalech. A právě když člověk si říká drž téma, dostaň se k podstatě, a to ta hebrejština učí, tak to pochopitelně změní způsob myšlení.
1: Vy jste sebou do studia vzal právě i svoji knihu Symbolika hebrejských znaků, my se k ní určitě dostaneme, ale když se dívám právě na ten přebal, tak vidím hebrejské písmo. Je těžké naučit se hebrejskou abecedu?
2: Ne, to je úplně to nejlehčí.
1: Opravdu?
2: Protože je to kvadrátní písmo. Říká se, že vlastně, když šli kočovné národy světem, tak kradli slepice a opravovali kotlíky. Židi byli taky kočovní, slepice nekradli, to jim Tora zakazuje. A jediné, co kradli, byly praktické věci. Jo? Takže vlastně oni nejprve ukradli obrázky od Féničanů, o tom jsme se už před chvilkou zmiňovali, a pak přišli do Babylonu a řekli, kvadrátní písmo je opravdu praktický, to se dobře zapisuje, na to se dobře kouká a celý se to jakoby narodilo. Takže člověk vidí ty znaky a vidí zároveň rovno jako plejádu symbolů a začne ho to zajímat, co to znamená.
1: Jak dlouho vám osobně trvalo se právě hebrejskou abecedu naučit? A je to tak, že ji vlastně čteme zprava doleva naopak?
2: No tak to, jak národy zapisují, to je fuk, jestli z hora dolů, nebo z leva doprava, nebo zprava doleva. Hebrejskou abecedu poznat se dá za 6 hodin s pauzama, protože ona, ta hlava se unaví. Takže jenom poznat, co tam je, to je strašně lehoučký, protože vidím znak a vím, že je to bejčí hlava, vidím znak a vím, že je to otevřený bok, nevidím znak a říkám, aha, tohle to je znamení šelmy. A prostě čtu to nejprve jako obrázky, aniž bych ještě věděl, co to znamená. Já když vyučuju, protože tenhle ten jazyk mě baví i vyučovat, tak prostě studenti jsou vždycky nadšený a velmi, velmi rychle se jako ty znaky rozlišovat naučej.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Jaroslav Achab Heidler, herec, překladatel, taky hebrejista a autor knihy Symbolika hebrejských znaků. A právě k této knize se dostaneme po písničce.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky dopolední expres a rozhovor s naším dnešním hostem, tím je Jaroslav Achav-Heidler, herec, překladatel, hebrajista a autor knihy Symbolika hebrejských znaků. Jaroslave, konečně se dostaneme k vaší knížce, kterou jste právě k nám do studia přinesl. Je nádherná, má takový krásný vínový přebal, doopravdy moc příjemná. Co vás přivedlo k napsání právě této knihy Symbolika hebrejských znaků?
2: Hluboká víra v to, že ačkoliv dneska všichni držíme ty mikrovlnky androidní, jo, a tam sledujeme tu sledovanost a ty followery, tak hluboce věřím tomu, že zapsaný text se jednoho krásného dne zase objeví, třeba po tom blackoutu nebo tak, a hlavně jsou to příběhy. A příběhy patří na papír, protože jako děcka, jako taky občas někdy jsme ty pohádky četli, nejdřív na dobrou noc z úst rodičů a potom už sami. Čili chtělo se mi zachytit ten příběh, velký chasický příběh židovský abecedy. Mně se podařilo s nakladatelstvím pracovat už předtím, takže když jsem jim řekl, že bych měl pro ně tenhle text, tak oni říkali, není strach, to zkusíme. Pak si to přečetli, řekli, to zkusíme určitě, pak se dali tu práci, že to vybazlili do toho tvaru, který jste před chvilkou pochválila. Nová knížka je na světě a jestli se tak rychle jako vyprodá jako ten první náklad o židovském pohřbívání, tak se nakonec brzo i v elektronické podobě dostane k těm mikrovlnkářům, takže není strach a je dobře, že na světě je.
1: Musí čtenář znát Bibli nebo hebrejštinu? Nebo ji nepotřebuje?
2: Nemusí, protože ono ho to dodutí. Pokud ji zná, bude si pošmakovávat a půjde mu to rychleji. Pokud ji nezná, tak v ní jako začne listovat, protože to je tak zákeřně napsané jako všechny příběhy. Jo, ať už je to ta Odysea, která má blbý kostýmy, ale jinak je furt silná, že jo? Nebo tohleto, prostě příběh táhne. A ten způsob vlastně židovského, hebrejského a talmudského myšlení je vždycky něco jakoby načecharat, ale nedokončit, aby ten študák potom přemýšlel, aby si to znova jako odebřel. Čili když zná, lépe mu bude, když nezná, nic se neděje, on po ní šáhne.
1: Je to spíše odborná publikace nebo kniha k zamyšlení?
2: Ani jedno, ani druhé. Mm-hmm. Je to radostná učebnice stylem, jakým se ten národ knihy židovský celá tisíciletí vlastně k tomu vyučování Talmudu jako staví. Je krásná věc, že prostě když je dětskovi tři, tak se udělá malá slavnost. Ono dostane, kromě všeho jiného, co dostává, tak žádný rachejtli, žádný sibíčky, žádná párty, ale pěkně tři koláčky ve tvaru alef memšin a on to může sníst, aby zjistil, jaké studium toho jazyka sladoučky. No a takhle se pak pokračuje. Takže ty příběhy, přemýšlení, Talmud, lidskost, morálka.
1: Objevil jste při psaní něco, co překvapilo i vás samotného?
2: Víceméně ne, protože to jsem objevil předtím, než jsem si troufl psát. Já mám pocit, že Aina Chytrolína zdaleka neví všechno a že ten, kdo chce vyučovat nebo něco lidem říct, tak už musí vědět, co jim chce říct. Vždycky jsme usínali na přednáškách, když pedagog četl svoje skripta, že jo?
1: Ano, všichni. Dnešním hostem je Jaroslav Achav-Heidler, herec, překladatel, hebrejista a taky autor knihy Symbolika hebrejských znaků.
3: Mám prostě

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a jednou z osobností, velkých osobností našeho regionu je i Jaroslav Achab Heidler, herec, překladatel, hebrajista a autor knihy Symbolika hebrejských znaků. Jaroslave, čím vás studium hebrejštiny změnilo jako člověka? Je něco?
2: Asi ano, no tak zaprvé jsem se dostal domů, čili do prostředí židovství, že jo, o kterém jsem zprvu nevěděl. Za druhý, a to nevím, jestli je věkem, nebo ne, mě to naučilo víc tolerance, takže vždycky, když se třeba s velkou slávou pokládají štolprštajny židům a pan primátor řekne, nechtěl bys tam taky otevřít ústa, já je tam s chutí otevřu a říkám, tady by měly být taky štolprštajny za ty Němce, které jsme ublížili, a pak už mám pokoj na další kladení, mě nikdo nepozve.
1: Ano.
2: Takže jako člověk víc přemýšlí, začíná být tolerantní a je mu tam dobře, protože všechny ty vzkazy, které nám pan Bůh napsal do té knížky, která se jmenuje Bible, jsou osobní a jsou krásný. Nejsou o pambičkářství, ale o tom, že jsme lidi a že máme být pyšní na to, že jsme lidi, protože platí pravidlo. Tam, kde lidi nejsou, je tvou povinností zůstat člověkem. A to mě jako celkem dojímá.
1: Máte nějaké oblíbené hebrejské slovo?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. To je vždycky takový zajímavý, třeba jako který je nejvzácnější náhrobek na hřbitově, který zpracováváš, které je nejoblíbenější slovo. Nás to zajímá, ty horní píky všechny, jako ty nějaký jako highlights, ale ne, protože já mám rád a plno oblíbených a po každý jiný oblíbený souvislosti, významy, vzkazy. Jo? Prostě přemýšlej, dávat věci do souvislostí.
1: Tak pojďme na souvislost nebo vzkaz. Jaká to je? Jaká teďkom vytane na mysl?
2: Pořád jedna a ta sama. Je to krásná knížka, myslím, že se to jmenuje Kajícník, stále ve zkratce úplně sekularizovaný Židek, jede vedle toho chlupatce, černobílej, že jo, pejzy a tak dál. Celou knížku se hrají o tom, jestli Big Boss existuje nebo ne, a závěr, než to letadlo přistane, říká, i kdyby nebyl, tak tato dá smysl má, protože mě dělá morálnějšího. Protože je tam napsaný, když vidíš hnízdo na zemi, tak se mrkni, se sem ptačice vrací, nešahej na to, ale když už se jako ptačí máma nevrátí, tak si ty vajíčka vem, nebo říká prostě Porenka, hele, když budeš dobývat město, kromě toho, že se pokus třikrát nabídnout mír, tak potom, až teda do toho boje půjdeš, chraň tě ruka, páně, aby si na ty svoje žebříky použil ovocný stromy, protože kdo ví, jak to dopadne, a to ovoce je důležitější. A to jsou krásné věci. A ty se mi líbí.
1: Co další kniha? Bude, nebude?
2: Bude.
1: Bude.
2: Bude asi za rok, já nechci, aby se říkalo dost bolo Singera, dost bolo Vývega, jo, aby člověk dopadl jako kolega, spisovatel kolega Formánek, který má taky zdařilý a nezdařilý, ale myslím si, že po židovském pohřbívání, to je jako o smrti, přes tuhletu abecedu, která je zase úplně jiný téma, je hodně, hodně o životě a jak ten život vlastně žít důstojně, aby jsme se na ty márniční desce nemuseli sami plivnout do ksichtu, tak to třetí by mělo být o tom, jak se dá spravit vesmír. Hebrejsky se tomu říká Tikkun HaOlamim, sbírání jisker, a chtěl bych dát takovej návod, jak lidi můžou sbírat jiskřičky dobra, aby ten Mesiáš konečně přišel.
1: Na závěr, kdybyste měl posluchačům Českého rozhlasu Sever předat jednu jedinou myšlenku ze své knihy, jaká by to byla?
2: Moudrost je z vidění. To znamená podívat se na ty znaky, přemýšlet, a ono vás to zmoudří.
1: A to byla poslední myšlenka od našeho dnešního hosta Jaroslava Achaba Heidlera, herce, překladatele, hebrajisty a také autora knihy Symbolika hebrejských znaků. Jaroslave, moc díky, že jste dorazil do studia, že jste přijal naše pozvání, a doufám, že brzy třeba u té další knížky zase naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a posluchačům za poslouchání.

0: Michal Tučný a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A dnes se v našem seriálu o koupání v Ústeckém kraji vydáme k jezeru Barbora mezi Teplicemi a Duchcovem. Z bývalého lomu se stala oblíbená rekreační oblast s plážemi, vodními sporty i možností kempování přímo u vody. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Veronika Jaklová. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Veroniko, když člověk přijede k Barboře poprvé, co ho zaujme na první pohled?
1: No především samotná poloha jezera pod úpatím Krušných hor. Barbora vznikla zatopením bývalého povrchového dolu a dnes tak nabízí dlouhé pláže a otevřené výhledy do krajiny. A na rozdíl od řady jiných přírodních koupališť působí spíš jako rozsáhlý rekreační areál, než jako místo jen ke koupání. Voda je podle aktuálního hodnocení krajské hygienické stanice vhodná ke koupání bez omezení a bez zvýšeného výskytu sinic. A navštěvníci mohou využít hlavní pláž u Eurocampu Barbora i další plážové úseky kolem jezera. Pejskaře třeba potěší pláž určená pro návštěvníky v doprovodu jejich čtyřnohých kamarádů.
0: Veroniko, co všechno tam můžeme dělat, tedy kromě koupání?
1: Barbora je vyhledávaná hlavně milovníky vodních sportů. Jezero má rozlohu přibližně 65 hektarů a v nejhlubším místě dosahuje hloubky kolem 60 metrů. Právě proto patří k oblíbeným lokalitám sportovních potápěčů. U pláže funguje půjčovna paddleboardu, šlapadel, kajaků i dvojkajaků. Díky klidné hladině jsou podmínky vhodné i pro rekreační pádlování nebo začátečníky. Součástí areálu jsou také dvě hřiště na plážový volejbal. Mnoho návštěvníků ale využívá i cyklotrasy vedoucí kolem jezera a do okolí Teplicka. Barbora tak oslovuje jak rodiny s dětmi, tak sportovně založené návštěvníky.
0: Jaké tam je zázemí pro celodenní pobyt?
1: Největší zázemí nabízí Eurocamp Barbora. To je kemp určený pro stany, karavany i obytné vozy. Součástí areálu je jachtklub s restauračním zázemím a terasou a potom také několik dalších občerstvení přímo na pláži. Návštěvníci mají k dispozici sociální zařízení i plážové sportoviště. Díky možnosti ubytování tak není výjimkou, že zde lidé tráví celý víkend nebo dokonce dovolenou. K jezeru zajíždějí autobusové linky z Dubí i z Ústí nad Labem a výborná je také dostupnost autem. Parkoviště je přímo u hlavní pláže. Je ale potřeba počítat s tím, že v letní sezóně jsou vstup do areálu i parkování zpoplatněné.
0: Veroniko, na závěr, můžeme se třeba vydat i někam do okolí, když nebudeme chtít zůstat celý den jenom u vody?
1: Jen několik kilometrů odsud leží Duchcovský zámek, ten je spojený se slavným dobrodruhem Giacomem Casanovou a nedaleko jsou také Teplice s historickým centrem a lázeňskými parky. Výlet si můžeme udělat do Krušných hor, které začínají jen několik kilometrů od jezera.
0: Podrobnosti od jezera Barbora nám přinesla redaktorka Veronika Jaklová. Veroniko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marika Gombitová a její Kolosseum, 11 hodin 52 minut. K tomu vy stále posloucháte Český rozhlas Sever a teď už v dopoledním expresu je připravena Slávka Brádlová se svými recepty. Tentokrát nám prozradí, jak se dělají taštičky s rikotou.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme pečené taštičky s rikotou a taky se špenátem. Na těsto budeme potřebovat 250 gramů hladké pšeničné mouky, 125 ml vody, 20 gramů sušeného droždí, takové 3 nebo 4 lžičky olivového oleje a sůl. Na náplň si připravíme 250 gramů rikoty.

0: No a náplň ještě podle chuti osolíme. Vykynuté těsto rozválíme do tenka, vykrájíme kolečka, do středu každého dáme lžičku náplně, okraje potřeme vodou nebo rozkvedleným vajíčkem, přehneme na půl a dobře ty okraje přitiskneme. Nejjednodušší je použít vidličku, která navíc vytvoří takový ozdobný okraj. Hotové taštičky naskládáme na pečící papír, na plechu, povrch potřeme rozkvedleným vajíčkem a dvakrát nebo třikrát nařízneme ostrým nožem. Může tak unikat pára při pečení a taštičky neprasknou. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů pěkně do zlatova a podáváme až po chvilce. Náplň je totiž příliš horká, tak dávejte pozor, ať si nespálíte jazyček.
1: Vaříme se Slávkou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: I přes klesající porodnost chce krajská zdravotní zachovat všechny své porodnice. Zastávka Galerie Lázně v Liberci je ode dneška dočasně přesunutá. České banky by výrazné zhoršení ekonomiky ustály, vyplývá to ze zátěžových testů České národní banky. V platnosti je výstraha meteorologů před vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne i bouřky a přehánky, teploty do 39 stupňů Celsia. Pěkné poledne, jsou tu zprávy s Janou Moravcovou. Místo některých porodnic by mohla vzniknout zařízení pro seniory. To je představa ministerstva zdravotnictví tam, kde mají méně než 600 porodů ročně. Dalším kritériem je podle ministra Adama Vojtěcha z hnutí ANO hodinová dojezdová vzdálenost. Přesnou koncepci představí na podzim. Krajská zdravotní chce ale všechny své porodnice v Ústeckém kraji zachovat, říká mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
3: Naším dlouhodobým cílem je budovat ze všech našich 6 pracovišť špičková centra pro posouzení kvality podle nás klíčové. Zkušený a stabilní zdravotnický personál, který je absolutním základem bezpečné péče. Stejně důležité jsou průběžné modernizace a investice, díky nim se snažíme pracoviště vybavovat na úroveň 21. století.
2: České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh, i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company nebo realitní fond Raiffeisen Infenziční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
4: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
2: Počasí. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami, ty vyšplhají dnes až k 39 na horách ke 33 stupňům, hrozí taky vznik požárů. Nejvyšší denní teploty na severovýchodě kraje do 37 stupňů, skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti, ojediněle se vyskytnou taky přehánky nebo bouřky. Ve večerních hodinách bouřky mohou být i silnější a čekáme taky nárazový vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Neprůjezdná vozovka kvůli požáru domu je v Teplické ulici v Děčíně. Pozor na nehodu, střet osobního vozu s nákladním u stadionu a v Lounech. Na místě vyšetřuje policie a u Petrohradu na Lounsku, tam aktuálně na silnici 1/6 kvůli kyvadlovému provozu. Čekejte až půlhodinové zdržení.
5: Na konci D6 v tom Petrohradě, jak opravujou ten viaduk směrem na Karlovy Vary, tak tam dneska asfaltujou silnici a stojí se tam ve obou stranách minimálně půl hodiny.
2: Tak se obrňte trpělivostí, šťastnou cestu a dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď odstartovaly úterní polední písničky na přání. To znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Můžete psát e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne, paní Maruško.
2: Děkuji, nápodobně. A chtěla bych písničku pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače, písničku Lati Kozderkové, Hello Dolly.
1: Písnička je připravená, tak hezký den.
2: Děkuji.
1: A mějte se, naslyšenou.
2: Děkuji, taky, nápodobně.

0: Laďka Kozderková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho úterní polední písničky na přání. To další na naší lince už vybírá paní Maruška z Kamenického Šenova. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Paní Maruško, dneska jste vybrala Jakuba Smolíka Nejsi má. Pro koho bude?
1: Tak písničku posílám do České Kamenice Irence a Vaškovi Nemlajnovým. Dále paní Soně Wolfové z Kamenického Šenova, ať se brzy uzdraví. A všem posluchačům, kteří mají rádi vaše skvělé rádio, a vám mnohokrát děkuji.
0: Já děkuji za zavolání a posílám Jakuba Smolíka. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: zima. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání, úterní polední písničky na přání. A tu další na naší lince do studia už vybírá paní Monča z Ústí nad Labem. Hezké odpoledne vám.
1: Dobrý den.
0: Maxim Turbulence, Jede, jede mašinka. Tak pro koho bude tahle vesela?
1: No, tak to by bylo pro mě osna Dominika, co má dneska svátek. Mm-hmm. Tak domí, všechno nej. A všechno Miniku, mám do rádia a jsem posluchačem, že poslouchají.
0: Tak jo, vše nejlepší od nás Českého rozhlasu Sever, hezky to oslavte, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Maxim Turbulence a jede mašinka. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je první e-mail, který dnes přečteme a taky zahrajeme. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Aby, Andante, Andante, píseň jen tak pro nádherné dny léta. A posílá to pan Miro von Osek.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Tohle byla skupina ABBA a tady je Český rozhlas Sever a další e-mail v písničkách na přání. Dobrý den, zahrajte písničku od Honze Bendíka, Michala Davida, Dávno vím, a písnička bude pro mě k dnešnímu svátku. Zahrajte ji taky pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Martu z Barandova, pro paní Květu z Vysoký a pro paní Jarmilku z Nuslí a pro všechny posluchače. To posílá paní Dominika z krásného Března.

0: Honza Bendík a také Michal David, Dávno vím. 12 hodin a 34 minut přesně. Tady je další písnička na přání a tu už vybírá paní Miluška ze Štětí. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Miluško, zkuste si vypnout rádio, protože vás vůbec neuslyšíme. Slyšíme takovou nepříjemnou ozvěnu. Každopádně přála jste si Dalibora Jandu a píseň Hurikán. Pro koho bude?
1: Pro mě, protože jsem měla včera svátek a můj manžel mě vůbec nepopřál. Jedinej z rodiny.
0: Tak snad to napraví dnes dodatečně.
1: No, to ať už si nechá, miláček.
0: Dobře, Dalibor Janda a Hurikán, tak díky za zavolání, vše nejlepší dodatečně od Českého rozhlasu Sever. Naslyšenou.

Dalibor Janda a jeho hurikán. Tady je Český rozhlas Sever, kdy posloucháte polední úterní písničky na přání. Tady už máme další e-mail. Dobrý den, chtěli bychom vás tímto poprosit o zahrání písničky Dominiku. K prvnímu svátku Dominičkovi, Voženílkovi a zároveň jeho tatínkovi také Dominikovi a do třetice jeho mamince Kristýnce také opožděně k svátku. Všem třem vám přejeme hodně moc zdraví, štěstí, lásky, pohodu, prostě krásný život. Posílá to babička a strejda.

Gotta stokrát chválím čas a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale zpátky k písničkám na přání. Dobrý den, zahrajte písničku od Andrea Bocelliho a Laury Pausini. Vivo Perlej, zahrajte ji pro moji dceru Dominiku k dnešnímu svátku, taky pro všechny posluchače a pro vás do rádia. Posílá to paní Jarka z krásného Března. A ještě písničku budeme hrát pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Martu z Barandova a pro paní Květu z Vysoký.

Společnost vám stále dělá Český rozhlas Sever, taky úterní polední písničky na přání a my stihneme ještě jednu, tentokrát z vašich SMSek na čísle 911 04. Prosím o Jarka Nohavicu a jeho porubu. Děkuje David.

pobřeží s křivancem na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázeli šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

tichující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na klepáč a poslechnout si náru.

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou, komu.

0: Poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ale nebojte se nic, pokud jste se nedovolali nebo jsem nepřečetla váš e-mail nebo SMSku, další písničky na přání opět po 18. s Miroslavem Tartárkem. Jana Moravcová připravuje nové zprávy a Renáta Filipy přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Záchranáři varují řidiče, aby v horku nikdy nenechávali v autě samotné děti nebo zvířata. Začala oprava renesančního červeného domu v České Lípě. Biologové chtějí na severu Čech zachovat kriticky ohroženou hvězdnici alpskou. V platnosti je výstraha před vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů, maxima dnes do 9:30, skoro jasno nebo polojasno, odpoledne i přehánky nebo bouřky. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné úterní odpoledne. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
4: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
5: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
4: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
5: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně k smrti.
4: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: V České Lípě dnes začala rekonstrukce renesančního červeného domu. Stát bude 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského muzea, říká jeho ředitel Zdeněk Vytáček.
6: V dolním patře budou expozice o barvení textilu a potiskování textilu, což je zapomenutá, nicméně velmi bohatá historie tady České Lípy. A v tom prvním patře budou expozice, které budou představovat berky, protože vlastně Berkové založili tento objekt.
2: Kriticky ohroženou skalničku hvězdnice alpskou chce na severu Čech uchovat Agentura ochrany přírody a krajiny. Vytvořila proto několikaletý záchranný program, který začne realizovat letos. Využije pro něj část peněz z evropského projektu. Informovala o tom mluvčí agentury Karolína Šulová. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dovědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letoška vyprší.
1: Počasí.
2: V platnosti je výstraha meteorologů před vysokými teplotami, nebezpečím vzniku požáru. Teploty dnes vyšplhají až k 39 stupňům. Skoro jasno, polojasno, odpoledne a k večeru. Čekáme taky bouřky nebo přehánky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli požáru domu čekejte komplikace v Teplické ulici v Děčíně. Aktuálně se tam připravte na kolony. Po střetu osobního vozu se zvěří jsou komplikace ve Velkém Valtynově na Českolipsku a v Zahrádkách na Českolipsku je nehoda na silnici 15.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Alex a host.
7: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den. Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým Brahem.
7: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže nemám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám,
0: dobře.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak. Je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetkoho, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čo to erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočili vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem na natáčaní, bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že
1: ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepích?
1: Toto je velmi těžká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože Špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo, keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sotva naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete a jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste, on se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénář té nevesty. Pomalý, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a o takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markom už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak. Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Ano. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastně, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Nie, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jackuliakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme, to pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, a takto, nevím, ako je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa voláme si a tak, takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem, takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A teď to vlastně ano, zúročujete všechno.
1: Ano, určitě. Ano. Samozřejmě se učím, já se každý učím, já to berem jako, každý projekt berem jako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčení. A jsem velmi rád, keď se stretnem na natáčení s velmi kvalitnými lidmi, a je pri divadle, protože se něco učím, nasávám. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotné.
1: To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já priznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítam od něho knihy, čítam od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, jako hnevá ma to, že tomu nerozumím, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil čo napríklad toho Masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie akože fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo tým myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách na scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když jste zmínil teda toho Masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Ano, existují různé způsoby, teraz to vyvracejí některé lidé, akým způsobem jdete na tu postavu. To jsou také různé školy. A hovorí, ta nejzákladnější je vlastně Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to jsou ty školy, akým způsobem vnímat. Je jich strašně veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa. A tyto jsou dvě také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnat, Dustin Hoffman je například, že Stanislavského metoda herectva, ano, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú, obidvoch máte rád, ano, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten, vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejší, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tou druhou metodu.
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že tou klamem. Preto je, ale někdo ten pocit nemá, a někdo má ten pocit, že táto metoda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia, horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. Takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: se třepat.
1: Ano, ano, ano.
0: Jan Jaculiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Já ani nie.
0: Ne?
1: Nie, já nie, lebo já vlastně mám to jamu a já jsem dlouho působil aj v Mestskom divadle Brno, potom jsem byl v Mahenově činohre. Ani nie, no samozřejmě asi tak za celou to moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bylo naozaj od lidí, kteří mají problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa tu s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už... Tak všechno, co s tím môžete udelať.
1: No, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám robiť? Mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými herciami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, a potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar, my. Ľudsky.
0: Aby to všechno zapadlo a bylo to úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj, že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98%. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vašej produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: host Ján Jaculiak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání, Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zprávy.
1: V Roudnici nad Labem pokračuje obnova městských parků, staví se taky nový park na kolečku. Zásah hasičů u požáru v Děčíně dnes uzavřel Teplickou ulici, v místě se dál tvoří kolony. Policie pátrá po 85-letém seniorovi z České Lípy. Zítra bude stále horko s přehánkami, bouřkami a teplotou do 37 stupňů. Dobré úterní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. V Děčíně v Teplické ulici je omezený provoz po zásahu hasičů u požáru bytového domu. Tvoří se kolony, z objektu se evakuovalo 13 lidí. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek, upřesňuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
2: Původní informace zněla, že hoří odpad za domem. Po příjezdu jednotek na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří ve sklepě, odpad na dvoře a požár zasáhl i střechu.
1: V Roudnici nad Labem pokračuje obnova tamních parků. Aktuálně dělníci pracují na novém altánu v Tyršově parku. Městské čtvrti Hracholusky a Podlusky navíc vzniká nový park na kolečku. A podrobnosti z místa má naše reportérka Lucie Hejzlová.
3: V Tyršově parku se po ozdravném prořezu stromu pustili do rekonstrukce bývalé kašny a altánu. Na opravy radnice vyčlenila celkem 1 000 000 korun. Jinak v okolí tu vznikají nové stromy, v ulicích vznikají tu také trvalkové propustné záhony a jen letos do zeleně radnice investuje zhruba 6 milionů korun. V lokalitě na kolečku těžká technika teď zakládá první cesty. Samotná výsadba stromů by podle místostarosty Richarda Červeného za TOP 09 měla následovat v následujících 2 letech. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Policie pátrá po 85-letém Vladimíru Svítkovi z České Lípy, který odešel v pondělí kolem 3 odpoledne z domu a od té doby se neozval. Rodina se obává o jeho zdraví a život, uvedla to policie na webu. Pohřešovaný muž je vysoký 175 cm, štíhlé postavy, má modré oči a šedé, krátce střižené vlasy. Z domova odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Nosí červenou kšiltovku a červený batoh a používá černé trekové hole. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi je možné sdělit na tísňovou linku 158. Francouzské a britské lodě zachránily 157 migrantů v Lamaňském průlivu poté, co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo na 14 000 lidí. Nejméně 15 z nich při cestě zemřelo.
0: Počasí.
1: Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů. Zítra čekáme stále horko, přehánky a bouřky. K tomu zvětšená oblačnost, po ránu doznívající přehánky a bouřky i silnější, jinak jasno nebo polojasno, odpoledne přidávání oblačnosti a místy i bouřky. Zítra teploty do 37, na horách do 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace očekávejte nadále v Pivovarské a v Teplické ulici v Děčíně na silnici 1/13. Po požáru domu se tam dál tvoří kolony. Na silnici 1/15 v Zahrádkách na Českolipsku havarovala 2 osobní auta. A tam se aktuálně vyšetřuje nehoda a u Trmic na Ústecku na silnici 613 projedete s opatrností po nehodě 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné úterý 4. srpna je tady další letní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A nás už za malou chvíli čeká další zastávka zámeckého léta. Za pár minut se vydáme do Dáměště na Hané. No a v tipech pro vás mám třeba divadelní pohádku v Teplicích nebo promítání pod širým nebem na několika místech. A slavnou severočeškou je dnes významná osobnost českého protinacistického odboje Gertruda Šašková. K tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Budou od Václava Neckáře nebo dueta Nadi Urbánkové a Karla Černocha. Teď už ale pokračuje kapela Radikirken.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
5: Nosím černý brýle.

0: 14 hodin, přesně 13 minut, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever teď. Václav Neckář, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. A pokračuje také Zámecké léto. Každý prázdninový den můžete v dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a dozvědět se i spoustu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. A to všechno vám nabízí průvodce František Kinský. A my teď společně s ním a nejen s ním navštívíme zámek Náměšť na Hané.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížema jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století, Josef Mánes, a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkoobchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali, a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorodý, třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zhruba za 4 minuty už tady máme 14:30, pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V Roudnici nad Labem pokračuje obnova tamních parků. Aktuálně dělníci pracují na novém altánu v Tyršově parku. Městské čtvrti Hracholusky a Podlusky navíc do 2 let propojí nový park na kolečku. Podrobnosti z místa má teď pro nás reportérka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Zmínila si Tyršův park, co se tam aktuálně teď děje?
1: V Tyršově parku se po ozdravném prořezu stromů pustili do rekonstrukce bývalé kašny a altánu. Projekt svými hlasy navíc podpořili i sami obyvatelé, jde totiž o vítězný projekt participativního rozpočtu, kdy na opravě radnice vyčleněná 1 000 000 korun. Jinak v okolí tu vysazují nové stromy v ulicích. V Michalkově ulici vznikají také odolné trvalkové záhony, které pracují s dešťovou vodou. Výsadbu stromů radnice letos naplánovala také v okolí kaple svatého Josefa. A zazelenit by se měly i další ulice. Jen letos do zeleně radnice investuje zhruba 6 milionů korun.
0: Radnice systematicky obnovuje parky a nově také jeden přímo na zelené louce staví. Jak práce pokračují a kdy by mohlo být hotovo?
1: Jeden z největších investičních projektů města v posledních letech je právě stavba nového lesoparku na kolečku. Já jsem se tam dnes byla podívat a těžká technika tam teď zakládá první cesty, které budou jak dlážděné, zpevněné, tak i ty mlatové. Samotná výsadba stromů by pak podle místostarosty Richarda Červeného za TOP 09 měla následovat v následujících 2 letech. Vznikne také dětské hřiště, multifunkční sportoviště nebo výběhová louka pro psy. I grilovací místa tam budou. A z parku je navíc vidět na samotnou horu Hříb. Celkové náklady jsou zatím 56 milionů korun.
0: Z Roudnice nad Labem se nám ozvala naše reportérka Lucie Hyzlová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Kdo by nebral 19 let, co říkáte? To byl František Nedvěd v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Severa. Před námi jsou pravidelné tipy, začneme pohádkou pro děti, a to v Teplicích v Seumeho kapli. Divadelní příběh Teta Perla tam začne v 16.30. Nejen seniorům pak v Teplicích nabídnu ve stejný čas, tedy v 16:30, další z letních lázeňských koncertů v Šanovské mušli. Nejen k poslechu tam zahraje dechová kapela Doubravanka. Teplice do Třetice v Botanické zahradě začíná dnes výstava fotografií Jiřího Rajsika, zachycující pouť skrze nejvyšší pohoří světa, Himalaj skrze ráj. Výstava má vernisáž dnes v 18 hodin. Další koncert je chystán v knihovním sále Děčínského zámku, výjimečné místo a výjimečná akustika, a kytarista Štěpán Rak. Kytarový virtuos potěší nejen uši v 18 hodin. V Děčíně se můžete vydat také do místní zoo, kde pokračují sokolnické úterky. Do 5 hodin si můžete prohlédnout několik druhů dravých ptáků a něco se o nich dozvědět. A nejlákavější jsou určitě letové ukázky, a to už za hodinu v 15.30. Klubové kino v Ústeckém Hraničáři dnes nabídne krásný film s francouzskou herečkou Audrey Tautou, Amélie z Montmartre, který v září oslaví 25. výročí. Začátek je ve 20 hodin. Promítání pod širým nebem pokračuje ve Staňkovicích na Lounsku. Poslední promítací den před přesunem kinematografu je na programu romantická komedie s Ondřejem Vetchým v hlavní roli Moře na dvoře. Začátek je na fotbalovém hřišti Posetnění po 9. hodině. Od zítřka pak kinematograf Bratří Čadíků parkuje a promítá ve Štětí. Do letního kina můžete ale zajít i v Podbořanech. Filmová kancelář Ústeckého kraje letos v říjnu oslaví 10 let své existence. Kulaté výročí připomene mimo jiné symbolickým dárkem pro veřejnost. Projekce Za stovku. Ta v Podbořanech začíná ve 21.30 a v programu je česká komedie, která se natáčela i u nás na severu Čech, tedy Milion.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch a slečna Sen. 14 hodin 40 minut stále pro vás na Českém rozhlase Sever. Máme písničky, které nestárnou. No a teď už jdeme představit další slavnou Severočešku. Připravil si ji opět pro vás Milan Knotek a jde o osobnost českého protinacistického odboje Gertrudu Šaškovou.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi méně známé, avšak mimořádně významné osobnosti českého protifašistického odboje patří Gertruda Šašková. Narodila se v roce 1896 v Březně u Loun. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy získala doktorát a na pražských středních školách pracovala jako profesorka dějepisu a zeměpisu. Zapojila se do obrodného hnutí československého studentstva a byla rovněž členkou jednoty českobratrské. Jako odborná publicistka publikovala pod pseudonymem Kateřina Kalašová kratší historické studie a články, především o české reformaci. Napsala také knihu povídek pro děti. Měla těžký život. Starala se o matku, která onemocněla rakovinou, i o dva mentálně postižené bratry. Nakonec se u ní rakovina objevila také. V době nacistické okupace se Šašková zapojila do odbojového hnutí. Společně s manželi Bergauerovými a Brunclíkovými se aktivně podílela na ukrývání britského armádního důstojníka Ronalda Littledalea, který uprchl ze zajateckého tábora. Útěk do Švýcarska se mu nakonec nezdařil. Byl zatčen gestapem a při ostrých výsleších zřejmě vyzradil jména těch, kteří mu pomáhali. Gertrudu Šaškovou zatkli také. V říjnu 1942 byla popravena ranou do týla v Mauthausenu. Majoru Littledalovi se po uvěznění podařil další útěk. Dostal se do Anglie a v září 1944 padl při bojích na francouzském území.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slovenský velikán, a to jak hudbou, tak i svým vzrůstem, Richard Miller po schodoch, 14 hodin 49 minut, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, jede dál a my se opět zastavíme u nás na severu Čech. Krajská zdravotní chce zachovat všechny své porodnice. V Ústeckém kraji jich má 6 a v polovině z nich se loni narodilo méně než 600 dětí, což má být jeden z ukazatelů pro zamýšlené rušení porodnic.
1: Počet lidí nad 80 let se zdvojnásobí do roku 2040. Budeme potřebovat pro ně jiný typ péče, dlouhodobou péči. Zároveň tady máme nejnižší porodnost v historii této země.
2: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Proto rezort pracuje na koncepci sítě gynekologicko-porodnické péče.
1: My se dneska díváme na data, díváme se na počty porodů, počty vlastně provedených výkonů a podobně. A podle toho budeme se zdravotními pojišťovnami tu situaci řešit. Bychom chtěli vlastně tu koncepci dát dohromady do podzimu.
3: Bude platit ta hranice 600 porodů ročně?
1: To je něco, co se také řeší, a na druhou stranu nemůže to být úplně jediné kritérium. My musíme vzít do úvahy i dostupnost té péče, takže bude to určitá kombinace. Tam jsou nějaká jasná kritéria podle zákona, podle nařízení vlády, kdy do hodiny vlastně musí být dostupná porodnice.
2: Přestože hranici 600 porodů polovina porodnic krajské zdravotní nepřekročila, podle mluvčí společnosti Miloslavy Kučerové nepředpokládá, že by se některé ze zařízení mělo uzavírat.
4: Pokud bychom navíc vycházeli stykně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje, a její případné uzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
2: U děčínské nemocnice navíc před několika měsíci vznikl nový pavilon pro matku a dítě za 500 000 000 korun.
4: Zde aktuálně evidujeme výrazný nárůst zájmu rodiček, kdy se počet porodů zvýšil přibližně o 40%.
2: Nejvíc porodů zaznamenala krajská zdravotní loni v Ústí nad Labem, 926. V teplické porodnici víc než 860, v Mostě přes 750, v Litoměřicích 573, v Chomutově 504 a v Děčíně necelých 400. V kraji jsou ještě menší porodnice v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Přes Čechy přejdou odpoledne a večer silné bouřky, meteorologové varují taky před vysokými teplotami. V Chomutově si lidé nově můžou půjčovat sdílená kola. Policisté hledají seniora z České Lípy. Meteorologové hlásí pro zítřek horko s přeháňkami, bouřkami a teplotou do 37 stupňů. Dobré úterní odpoledne, zprávy s Janou Moravcovou. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu.

0: hlubinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
1: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat mohou až 39 stupňů Celsia. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem. Na jihu Moravy a v Polabí pak před extrémní. Kvůli suchému počasí taky na většině území dál platí výstraha před požáry. Sdílená kola jsou nově k dispozici taky v Chomutově. Lidé si je podle webu města můžou půjčit nepřetržitě prostřednictvím aplikace společnosti Nextbike. Prvních 15 minut každé jízdy hradí město.
2: Kolo si lidé odemknou naskenováním QR kódu v aplikaci. Před první jízdou se v ní musí nejdřív bezplatně zaregistrovat. Po uplynutí prvních 15 minut zaplatí 25 korun za každou další půl hodinu. Přehled stanovišť najdou přímo v aplikaci. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci, platí do odvolání. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami.
3: Počasí.
1: Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami, vysokou zátěží, nebezpečím vzniku požáru a odpoledne i před bouřkami. Zítra očekáváme i nadále horko s přeháňkami a bouřkami a teplotou k 37, na horách do 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Kadani na Chomutovsku v ulici 5. května a u hraničáře v Ústí nad Labem na Masarykově ulici se srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění a vy tudy projedete se zvýšenou opatrností. Taky dál šťastnou cestu a pohodové odpoledne úterý Českým rozhlasem Sever.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Děti nebo psy zavřené v autě. Tak předtím policie i záchranáři varují každý rok, i přesto se tyto případy stávají a my o tom budeme mluvit v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever opět za pár minut a také se podíváme do obce Sulijovice v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Proč byste se tam měli vydávat? Mají tam třeba úplně nové, zajímavé muzeum cihel. A také pokud hledáte nějaké nové, ještě neokoukané koupaliště v těch vedrech, které momentálně venku vládnou, tak přidáme informace o koupališti v Povrlech na Ústecku a opět tady budou písničky, které nestárnou, třeba od Hany Zagorové nebo Karla Gotta, teď už ale vymyslená a Elan.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

zas dva cůbky mám.

0: Studánko, stříbrná Hana Zagorová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, a my už teď máme na hodinách skoro 10 minut po 15. hodině. Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít o život. Teplota uvnitř totiž stoumá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 roku staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Naď, chráň si svoje bláznouctva v úterním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. 15 hodin 20 minut je čas na další díl seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát se s Alenou Škraňkovou vydáme do Sulejovic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Sulejovice na Litoměřicku má prý tak bohatou a dlouhou historii, že sahá až do pravěku. A bude to asi pravda, protože o pravěkém osídlení těchto míst ve druhé polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem máme spoustu důkazů. Patří mezi ně naleziště 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou, objevené na konci 40. a na začátku 50. let minulého století. První písemná zmínka o Sulejovicích je z roku 1251. V té době patřila obec významnému starému českému vladickému rodu kaplířů ze Sulevic, kteří ji drželi až do roku 1627. V 19. století změnila život i v Sulejovicích průmyslová výroba. Tak například v roce 1846 tam postavili cihelnu, která měla 3 pece. V roce 1855 vybudovali cukrovar a v roce 1882 projel Sulejovicemi první vlak. Na stránkách obce se uvádí, že už v roce 1896 založili ve vsi hasičskou požární ochranu. Ale vraťme se k cihelně a k cihlám. Úplně nově v roce 2026 otevřeli v Sulejovicích Muzeum cihel, které si klade za cíl mapovat a pro budoucí generace uchovat historii cihlářství. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky i ze zahraničí. Některé jsou značené erby šlechtických rodů, na jiných jsou iniciály mistrů cihlářů nebo historické letopočty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje za půl minuty, tady máme půl čtvrtou. 50-metrový bazén s osvěžující vodou z hlubinných vrtů, sportovní zázemí a možnost přenocovat přímo u vody. To nabízí koupaliště v Povrlech, které patří k příjemným letním cílům na Ústecku. Areál navštívila, podrobnosti zjišťovala redaktorka Veronika Jaklová, které teď přeji pěkné odpoledne. Veroniko, slyšíme se? Tak spojení s Veronikou se nám asi nejspíš přerušilo, nevím, jestli se nám podaří ho obnovit, ale pustíme si písničku a zkusíme se tedy spojit s Veronikou hned po písničce, aby jsme se o koupališti, které jsme vám slibovali, dozvěděli víc.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Karel Gott, jak jste teď mohli slyšet, tak vysoké teploty unaví nejenom moderátory, ale i techniku, ale my pokračujeme. S Veronika Jaklová, kolegyně, se vydala na koupaliště do Povrlů. Já ji teď vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak už jsme tady mluvili o tom, že jsi na koupališti v Povrlech. Komu bys to doporučila, to koupaliště?
1: No, sportovním plavcům je ocení 50-metrový bazén s hloubkou až 3 metry, ale také rodinám s dětmi. Pro nejmenší je připravený samostatný dětský bazén se spoluzavkou a nechybí ani dětské hřiště. Celý areál pak obklopuje zeleň a dostatek travnatých ploch pro odpočinek, takže zrelaxovat tady mohou i lidé vyššího věku. Koupaliště je vhodné jak na několik hodin, tak na celodenní pobyt. Otevírací doba v sezóně od 10 do 19 hodin. Platí se vstupné, ale po 17. hodině je zlevněné.
0: Čím je koupaliště v Povrlech zajímavé? Čím je jiné než třeba ostatní koupaliště v kraji?
1: Jednou z jeho největších zvláštností je voda. Bazény v Povrlech jsou napájené ze dvou vrtů s vodou o teplotě necelých 12 stupňů Celsia. Takže i během tropických dnů tak bývá voda příjemně osvěžující a citelně chladnější než na mnoha jiných koupalištích. A právě to řada návštěvníků v horkém počasí oceňuje. Koupaliště má navíc dlouhou tradici a oproti velkým rekreačním areálům tady panuje komornější atmosféra.
0: Veronika, jaké tam najdeme zázemí a co možnosti využití přímo v areálu?
1: Tak kromě plavání mohou návštěvníci využít hřiště na plážový volejbal, stolní tenis nebo venkovní šachy. Také je možné si přímo na místě zapůjčit sportovní vybavení. Samozřejmě nechybí kiosky s občerstvením a dostatek prostoru pro odpočinek na těch travnatých plochách. Zajímavostí je možnost ubytování v chatkách, ve vlastním stanu nebo v karavanu. Řada návštěvníků proto využívá areál i pro víkendové pobyty.
0: Důležitá otázka, jak se na koupaliště dostaneme?
1: Autem je koupaliště dobře dostupné z Ústí nad Labem i od Děčína, parkuje se hned vedle areálu. Výhodou je také veřejná doprava, autobusová zastávka se nachází bezprostřední blízkosti koupaliště, no a kdo raději přijede vlakem, tak na stanici Povrly, ta je na frekventované trati mezi Ústí nad Labem a Děčínem. A od koupaliště je vzdálená zhruba 10 minut chůze. A díky tomu se na koupaliště pohodlně dostanou i návštěvníci bez auta. Kdo nevydrží celý den u vody, tak může kvůli krásným výhledům vystoupat na vrch Bradlo nebo zkusit zdolat ferratu obtížnosti B, která je vzdálená asi 1,5 kilometru od koupaliště. Milovníci historie se mohou vypravit na výlet přívozem přes Labe do Velkého Brna a tam navštívit tamní zámek anebo muzeum československého opevnění.
0: Prozradila, zjistila naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Do 3/4 na 4 už nám zbývá jen chvíle, posloucháte stále Český rozhlas Sever, pokračuje úterní pohodové odpoledne a dopoledne si s vámi Zdeněk Lukesle povídal o domácí fotovoltaice. Pořídili jste si na střechu fotovoltaické panely, volal i posluchač Pavel z Klínů.
1: Mám 10 kW pík na střeše a krásně to vyrábí.
2: A šetří to tedy?
1: No určitě, tak no, samozřejmě záleží na tom, co se s tou vyrobenou elektřinou děje, ale pokud se člověk naučí žít tak, že ví, kdy má pouštět pračku a nabíjet auto, my máme elektrický auta, a vlastně jako chovat se k tomu tak, že když svítí, tak spotřebávám, když nesvítí, tak nespotřebávám, tak vlastně v létě se dá šetřit, v létě s tím chladíme, tu elektřinu, kterou si vyrábíme, tak můžeme chladit. V zimě je to horší, to moc nesvítí, ale určitě je to skvělá věc.
2: A jak je to s tím, že si vyrábíte třeba elektřinu do zásoby, to jde nebo nejde?
1: Mám tam baterku a nějakou elektřinu si do zásoby vyrobit můžu, samozřejmě to nejde na to, abych s tím pak nabil auto, ale pokud by byly nějaký výpadky, prostě 2-3 hodiny, 4, a když se netopí, tak i díl, tak má člověk prostě elektřinu uloženou a může svítit.
2: Koukám, že jste příznivec, má to nějakou nevýhodu třeba, co vás jako štve na tom?
1: Vlastně si myslím, že to docela dlouho trvá, než se to zaplatí. Ty návratnosti jsou relativně dlouhý a když se tomu člověk moc nechce věnovat a vlastně to tak nějak používá, jenom že to má, tak ještě delší, ale ten pocit, že mám vlastní elektřinu, je prostě skvělej.
0: Zítra po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, kdo podle vás nejvíc proslavil Česko, Československo a který Čech je podle vás největší a nejznámější, kde jste v cizině se setkali třeba s tím, že vědí, kde je Česko a kdo k němu patří. Volejte přímo do vysílání na linku 475 212 212 anebo už teď pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše názory a zkušenosti a za malou chvíli pokračuje Janek Ledecký.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký, budu všechno, co si budeš přát. Za necelých 10 minut je tady 16. hodina, posloucháte Český rozhlas Sever. 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale také s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Číška odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prodej moldavského nádraží prověřuje kvůli údajně nízké ceně policie. V Děčíně se kvůli požáru domu v Teplické ulici muselo dnes evakuovat 13 lidí. V Litoměřicích končí opravy inženýrských sítí v Dlouhé ulici. Stále je v platnosti výstraha před vysokými teplotami, nebezpečím vzniku požáru a odpoledne taky před bouřkami. Teploty zítra do 37 stupňů a čekáme horko, přehánky a bouřky. Dobré odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Prodejem nádražní budovy na Moldavě v Krušných horách na Teplicku se zabývá policie. Obec chátrající nádraží prodala za 1 700 000 korun. Před 10 lety ho koupila téměř za dvojnásobek. Podle starosty Davida Leitermana z ODS se Moldava o prodej snažila opakovaně a postupně snižovala cenu. Novým majitelem je společnost teplického podnikatele Petra Bendy. Nízkou prodejní cenu a způsob prodeje kritizuje opozice, která podle Ivety Boudišové z SPD podala trestní oznámení na rozhodnutí zastupitelstva. Upřesňuje policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
2: Okolnostmi prodeje se aktuálně zabývají tepličtí kriminalisté. Případ je ve fázi prověřování a policie zatím nikoho neobvinila. Nadále probíhají úkony trestního řízení a v této fázi šetření proto nelze sdělit žádné další podrobnosti.
0: V Děčíně dnes hořela výšková budova v Teplické ulici. Dům před příjezdem hasičů opustilo 13 lidí a nikdo se nezranil. Hasiči jsou ještě v podkroví domu a kontrolují sousední objekty, informovali odpoledne na sociální síti. Ulice Teplická byla v místě.

0: místě zásahu uzavřena. Díky včasnému zásahu se požár nerozšířil do bytů v domě. Příčina vzniku požáru a výše škody se budou vyšetřovat. Opravy vodovodu, plynovodu a kanalizace v Dlouhé ulici v Litoměřicích po 2 letech končí. Informovala o tom mluvčí města Michála Rosypalová. Radnice letos v září na stavební práce naváže revitalizací celého prostoru.
1: Součástí projektu je například výsadba nových stromů, výměna pouličních lamp nebo obnova povrchu chodníků a silnice. Asfalt podle projektu vystřídá kamenná dlažba z žulových kostek. Celkové náklady radnice vyčíslila na 25 200 000 korun bez daně. Měřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
0: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodluží.
2: Počasí.
0: Dál platí výstraha před vysokými teplotami, nebezpečím vzniku požáru a dnes odpoledne a večer taky před bouřkami. Zítra očekáváme oblačno, horko s přeháňkami, bouřkami, nejvyšší denní teploty do 37 a na horách do 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda a vyprošťování po nehodě očekávejte dešť v Dušníkách na Litoměřicku. Problémy jsou taky v Ústí nad Labem, Děčínské ulici na Střekově, spadly tam dráty vysokého napětí a v Masarykově ulici v centru Ústí nad Labem u Hraničáře bourala 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
4: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
3: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
2: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Tak. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem z našeho archivu. Jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady je taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přemýšlej by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil splavu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji Mílo, moc, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano.
4: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně, jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: Nahodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo.
13: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím.
13: Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
14: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
14: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
14: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
14: Fakt? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
14: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
14: Co?
13: Otec, Hurvínku.
14: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
14: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
14: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
14: No, diď.
13: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
14: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo.
14: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
14: Co je?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
14: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
14: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
14: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
14: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
13: No, co pak?
14: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by si vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.
14: Přemluvil jsi mě?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitan. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodní. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád.
1: Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Visi Hák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: to ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Hradec Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, Věra. Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujeme.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouřce, která se blíží růst Lisiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě, slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůlusích. Ne, to ne. A tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech České.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Na 10 místech už teplota překročila 40 stupňů. Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do komunálních a senátních voleb. Silničáři na dálnici D8 instalují nové technologie, které zásadně urychlí informovanost řidičů. Zítra bude stále horko s přeháňkami, bouřkami a teplotou až k 37 stupňům Celsia. Hezké úterní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a během odpoledne se můžou dál měnit. Před hodinou skončila lhůta pro podání kandidátních listin pro komunální a někde i pro senátní volby. V Ústeckém kraji se volby do Senátu týkají obvodu Děčín a Louny. Volby do obecních zastupitelstev platí pro všechny obce. Uskuteční se 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do Senátu.
3: V Ústí nad Labem přišlo 9 přihlášek, stejně taky v Teplicích, Děčíně, Litoměřicích a Lounech. V Mostě 8, v Chomutově 11. Po čtyřletém období pod správou ministerského úřadu přišla kandidátní listina taky v obci Brodec na Lounsku. O senátorské křeslo se chce na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko, ucházet 6 kandidátů, na Děčínsku jich je 5. Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Opilý cyklista narazil v minulém týdnu v centru Chomutova do zaparkovaného auta. 61letý muž spadl i s kolem na přední část vozidla a poté na silnici. Nikomu se nic nestalo, škoda na autě je několik tisíc korun. Policisté muži naměřili téměř 3 promile alkoholu v dechu. Informovala o tom dnes na webu chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje na dálnici D8 instalaci moderních optických kabelů. Ty propojují jednotlivé systémy, třeba meteostanice, bezpečnostní prvky nebo informace pro řidiče. Technologii budou mít v budoucnu všechny dálniční úseky.
4: Jsme na dálnici D8 u Doksan. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
5: Kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kam...

0: SOS hlásek, meteo stanic a podobně, ale i pro jejich napájení.
1: Zlepší se tak komunikace o počasí nebo bezpečnosti, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům a do budoucna samozřejmě i k autonomním vozidlům.
1: Technologie ŘSD zbývá instalovat na bývalých rychlostních silnicích. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami, nebezpečím vzniku požáru, dnes odpoledne taky před bouřkami a meteorologové také dnes odpoledne vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Zítra bude stále horko, přehánky a bouřky a teploty do 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Srážka osobního vozu s motorkou komplikuje provoz na silnici 1/15 u Korozluk na Mostecku, tak jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Posloucháte Český rozhlas Sever, máme chvíli po 17. hodině a u nás v programu to znamená, že je pro vás připravena opět hodina plná aktuálních regionálních informací Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální informace ze severu Čech si připravila Jana Moravcová.
2: Místo některých porodnic by mohla vzniknout zařízení pro seniory, to je představa ministerstva zdravotnictví, tam, kde mají méně než 600 porodů ročně. Dalším kritériem je podle ministra Adama Vojtěcha z hnutí ANO hodinová dojezdová vzdálenost. I přes klesající porodnost chce krajská zdravotní zachovat všechny své porodnice, říká mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
3: Naším dlouhodobým cílem je budovat ze všech našich 6 pracovišť špičková centra. Pro posouzení kvality je podle nás klíčový zkušený a stabilní zdravotnický personál, který je absolutním základem bezpečné péče.
2: Podle mluvčí jsou v plánu taky průběžné investice a modernizace pracovišť. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. V Děčíně se kvůli požáru domu v Teplické ulici muselo dnes evakuovat 13 lidí. Teplická ulice byla v místě uzavřena. Díky včasnému zásahu se požár nerozšířil do bytů v domě. Příčina vzniku požáru a výše škody se budou vyšetřovat, informovali o tom hasiči na sociální síti. Silnice druhé třídy číslo 225 za Žadce směrem na Kadaň je ode dneška neprůjezdná v místě železničního přejezdu za odbočkou na Žabokliky. Důvodem je podle webu města Žadce výstavba nových závor. Omezení potrvá do příštího úterý. Kudy povede objížďka, říká redaktorka Kateřina Kučerová.
4: Osobní auta a další vozidla do 3,5 tuny budou uzavřený úsek objíždět přes Žabokliky.
2: Protější vozidla povede delší objížďka přes Radičeve, Pšov, Vysoké Třebušice a Pětipsy. Meteorologové rozšířili smogovou situaci kvůli přízemnímu ozónu i na Ústecký kraj. Už dřív ji vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji. Výstraha platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. A kromě smogové situace, vysokých teplot a nebezpečím vzniku požárů, orují meteorologové na severu Čech taky před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se budou přesouvat na sever. Doprovázet je může podle meteorologa Martina Tomáše silný vítr i kroupy.
1: Informace ze severu Čech měla pro nás Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, posloucháte Český rozhlas Sever a rozjel se nám dnešní Den v kraji. O 100 milionech korun, které těžaři ušetřili na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost Severní energetická rozhodnout bez účasti Státního fondu životního prostředí. Proč chce dlouho připravovaný postup změnit a jak bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy, to zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Podle vyjádření firmy rozhodnutí ovlivnila liknavost úřednického aparátu, který se ani za téměř rok nevyjádřil k návrhu parametrů uvažovaného daru. Společnost podle mluvčí Evy Maříkové čelila také negativní kampani. Těžaři v prohlášení proto uvedli, že smlouvu se Státním fondem životního prostředí neuzavřou a plánují napřímo jednat s obcemi v sousedství lomu.
2: O jakou částku vlastně jde?
1: To dnes společnost vlastně neřekla, ale v minulosti uváděla sumu v řádech stovek milionů korun. Já jsem zjišťovala i to, jak na tento krok zareaguje stát. Stanislava Bejerová ze Státního fondu životního prostředí mi pouze sdělila, že k prohlášení ani k avizovaným krokům společnosti Seven nebude říkat nic a nebude se vyjadřovat.
2: Mluvila se i se starosty dotčených obcí, ti byli sdílnější?
1: Vyjádření jednotlivých radnic jsou spíše zdrženlivá, nicméně nikdo ze společnosti s nimi zatím konkrétně nejednal a na peníze, které by mohli od těžařů dostat, už příliš nespoléhají. Starosta Horního Jiřetína Vladimír Bůřt ze strany Zelených předpokládá, že pokud nějaké kompenzace za roky těžby dostanou, pak půjde spíš o malou částku. Přesto má každá z obcí v zásobě projekty, které by chtěla nebo potřebovala realizovat. V Horním Jiřetíně mají v plánu postavit sportovní halu nebo bytový dům pro mladé. Co pak chtějí udělat ve Vysoké Peci, to mi řekl nezávislý starosta Milan Čapek.
3: Máme rozjetou akci výstavba nové základní a mateřské školy, takže určitě pokud dostaneme nějakou částku od nich, tak tu celou částku použijeme, když to řeknou, na tuto akci.
1: Nezávislý starosta Vrskmaně Václav Horasy myslí, že přímé jednání s těžaři bude nakonec lepší. Při zprostředkování příspěvku přes Státní fond musela totiž obec splňovat určité podmínky.
0: Zjistila naše redaktorka Lucie Hejzlová.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Miroš Birka v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17:23. Jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Možná se sami divíte, co se to teď za okny děje, tedy alespoň já to tady vidím v Ústí nad Labem, a na ty změny počasí se teď budeme ptát meteorologky Poliny Maťoniny. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak jak jsem teď zjistil, k velmi vysokým teplotám se přidal ještě vítr, asi se něco žene.
2: A máte absolutně pravdu, žene se, očekáváme bouřku v okolí nejenom Ústí a i v dalších místech Ústeckého kraje. Zatím se to hlavně vyskytuje v okolí Loun, Lovosic a Litoměřic. Na bouřky byla vydána v těchto z těch oblastech dokonce i oranžová výstraha na pozorovaný jev, a jako hlavní nebezpečí u těchto z těch a i nadále vyskytujících se bouřkách bude zejména narazy větru, který můžou se pohybovat i kolem 85 km za hodinu.
0: Tak já myslím, že na těch místech budou rádi, že se jim trošku ochladí a sprchne. Jak ale kam nám jinak vystoupaly dnes teploty?
2: Tak dneska teploty se nám pohybovaly většinou mezi 36 až 39 stupňů Celsia, ale na stanice v Doksanech jsme překročili i 40 stupňů a přesně jsme dneska tam naměřili 40,1.
0: Co ty bouřky odejdou, budou přibývat, jak bude počasí vypadat večer a v noci?
2: A ty bouřky budou se pohybovat i nadále spíše v ty východní části našeho kraje a během večerních hodin budou postupně doznívat, takže druhou polovinu noci budeme začínat spíš na polojasný až skoro jasný obloze, ale k ránu očekáváme další zesilení větru a ojedinělý výskyt znovu bouřek, které můžou být místy i silné.
0: No a co zítřek?
2: Tak zítřek samozřejmě ráno budeme zase začínat spíše na ty větší oblačnosti, budou nám doznívat již zmíněné bouřky, takže budeme očekávat i nějaké srážky v ranních hodinách, postupně ale nám budou přechodně ustávat, neboť v odpoledních hodinách zase budeme očekávat výskyt přeháněk nebo bouřek, tentokrát už místy a budou ojedinělé i silné. I nadále bude platit, že hlavním nebezpečím v daných bouřkách budou narazy větru kolem 85 km za hodinu. Ale co se týče teplot, tak budeme se mít docela podobně, jak jsme se měli dneska. Očekáváme, že zítra naměříme mezi 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Takže připravit se opět na vedra. Já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Mějte se hezky.

0: Dvojice Shakespeare Sisters, 5:56, posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji. Krajská zdravotní chce zachovat všechny své porodnice. V Ústeckém kraji jich má 6 a v polovině z nich se loni narodilo méně než 600 dětí, což má být jeden z ukazatelů pro zamýšlené rušení porodnic.
1: Počet lidí nad 80 let se zdvojnásobí do roku 2040. Budeme potřebovat pro ně jiný typ péče, dlouhodobou péči. Zároveň tady máme nejnižší porodnost v historii této země.
2: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Proto rezort pracuje na koncepci sítě gynekologicko-porodnické péče.
1: My se dneska díváme na data, díváme se na počty porodů, počty vlastně provedených výkonů a podobně. A podle toho budeme se zdravotními pojišťovnami tu situaci řešit. Bychom chtěli vlastně tu koncepci dát dohromady do podzimu.
3: Bude platit ta hranice 600 porodů ročně?
1: To je něco, co se také řeší a na druhou stranu nemůže to být úplně jediné kritérium. My musíme vzít do úvahy i dostupnost té péče, takže bude to určitá kombinace. Tam jsou nějaká jasná kritéria podle zákona, podle nařízení vlády, kdy do hodiny vlastně musí být dostupná porodnice.
2: Přestože hranici 600 porodů polovina porodnic krajské zdravotní nepřekročila, podle mluvčí společnosti Miloslavy Kučerové nepředpokládá, že by se některé ze zařízení mělo uzavírat.
4: Pokud bychom navíc vycházeli stykně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případné uzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
2: U děčínské nemocnice navíc před několika měsíci vznikl nový pavilon pro matku a dítě za 500 000 000 Kč.
4: Zde aktuálně evidujeme výrazný nárůst zájmu rodiček, kdy se počet porodů zvýšil přibližně o 40%.
2: Nejvíc porodů zaznamenala krajská zdravotní loni v Ústí nad Labem 926, v teplické porodnici víc než 860, v Mostě přes 750, v Litoměřicích 573, v Chomutově 504 a v Děčíně necelých 400. V kraji jsou ještě menší porodnice v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: obyčejnou ženu.
1: Šesté, 8 minut k tomu, posloucháte stále Český rozhlas Severa, dnešní Den v kraji. V dopoledním vysílání jsme v našem seriálu o koupání v Ústeckém kraji zavítali k jezeru Barbora mezi Teplicemi a Duchcovem. Z bývalého lomu se stala oblíbená rekreační oblast s plážemi, vodními sporty i možností kempování přímo u vody. Podrobnosti zjišťovala Veronika Jaklová.
2: Barbora vznikla zatopením bývalého povrchového dolu a dnes tak nabízí dlouhé pláže a otevřené výhledy do krajiny. A na rozdíl od řady jiných přírodních koupališť působí spíš jako rozsáhlý rekreační areál, než jako místo jen ke koupání. Voda je podle aktuálního hodnocení krajské hygienické stanice vhodná ke koupání bez omezení a bez zvýšeného výskytu sinic. A navštěvníci mohou využít hlavní pláž u Eurocampu Barbora i další plážové úseky kolem jezera. Pejskaře třeba potěší pláž určená pro návštěvníky v doprovodu jejich čtyřnohých kamarádů.
3: Veroniko, co všechno tam můžeme dělat, tedy kromě koupání?
2: Barbora je vyhledávaná hlavně milovníky vodních sportů. Jezero má rozlohu přibližně 65 hektarů a v nejhlubším místě dosahuje hloubky kolem 60 metrů. Právě proto patří k oblíbeným lokalitám sportovních potápěčů. U pláže funguje půjčovna paddleboardu, šlapadel, kajaků i dvojkajaků. Díky klidné hladině jsou podmínky vhodné i pro rekreační pádlování nebo začátečníky. Součástí areálu jsou také dvě hřiště na plážový volejbal. Mnoho návštěvníků ale využívá i cyklotrasy vedoucí kolem jezera a do okolí Teplicka. Barbora tak oslovuje jak rodiny s dětmi, tak sportovně založené návštěvníky.
3: Jaké tam je zázemí pro celodenní pobyt?
2: Největší zázemí nabízí Eurocamp Barbora. To je kemp určený pro stany, karavany i obytné vozy. Součástí areálu je jachtklub s restauračním zázemím a terasou a potom také několik dalších občerstvení přímo na pláži. Návštěvníci mají k dispozici sociální zařízení i plážové sportoviště. Díky možnosti ubytování tak není výjimkou, že zde lidé tráví celý víkend nebo dokonce dovolenou. K jezeru zajíždějí autobusové linky z Dubí i z Ústí nad Labem a výborná je také dostupnost autem. Parkoviště je přímo u hlavní pláže. Je ale potřeba počítat s tím, že v letní sezóně jsou vstup do areálu i parkování zpoplatněné.
3: Veroniko, na závěr, můžeme se třeba vydat i někam do okolí, když nebudeme chtít zůstat celý den jenom u vody?
2: Jen několik kilometrů odsud leží Duchcovský zámek, ten je spojený se slavným dobrodruhem Giacomem Casanovou a nedaleko jsou také Teplice s historickým centrem a lázeňskými parky. Výlet si můžeme udělat do Krušných hor, které začínají jen několik kilometrů od jezera.
1: K jezeru Barbora na Teplicku vás zvali dopoledne kolegyně Renáta Filipy a reportérka Veronika Jaklová.
0: Český rozhlas Sever, Den v kraji.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Olympijská písnička Hand in Hand a slavná skupina Koreana 17 hodin 48 minut pokračuje. Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít až o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 roku staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1 až 2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Zich dospíval, připravený je Marek Ztracený, já písničku, to se mi líbí, pošlu všem Dominikům a Dominikám k dnešnímu svátku, popřeji vše nejlepší. Den v kraji končí, za 7 minut je tady 18. hodina, další zprávy Českého rozhlasu Sever s Janou Moravcovou a pak už písničky na přání, na které se určitě těšíte, kolega Míra Tartárek, a já se budu těšit na slyšenou opět zítra odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: U Lovosic hoří skládka, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a doporučují nevětrat. Kraj jedná se zhotovitelem o termínu otevření Benešova mostu, kvůli dotaci to musí být do konce roku. Policie hledá 85-letého seniora z Českolipska. Zítra bude stále horko s přeháňkami a bouřkami a teplotou do 37 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Poblíž Čížkovic na Lovosicku hoří skládka, na místo se sjíždějí hasičské jednotky z celého Ústeckého kraje. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a doporučují lidem z okolních obcí, aby nevětrali. Kvůli větru se oheň šíří, říká mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus.
2: Šíří se to, fouká silný vítr, buď zasahuje nebo na místo míří zhruba 20 jednotek požární ochrany. Byl vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Na místo jedou dronaři a povolali jsme měřící vůz, aby monitoroval kvalitu ovzduší. Obyvatelům přilehlých obcí doporučujeme nevětrat.
1: Ústecký kraj jedná se stavební firmou o termínu zprovoznění Benešova mostu v Ústí nad Labem. Během stavby se objevily komplikace. Třeba finální asfaltování se tak může posunout do zimního období, kdy nefungují obalovny. Připustil hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
3: Takže ono by bylo klidně možné, že ten most v zásadě bude v podstatě hotov, takřka celý, ale nebude obalen, tedy nebudou hotové ty finální vozovky. Dotace by neměla být ohrožena podle všech informací, které máme. Určitě tohle to je klíčová podmínka.
1: Dodržení termínu je podmínkou pro půlmiliardovou dotaci. Podrobnosti o otevření mostu Benešova zveřejní kraj do 2 týdnů. Policie hledá 85-letého Vladimíra Svítka z České Lípy. V pondělí se nevrátil domů z procházky. Podle policie odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Dále nosí červenou kšiltovku, červený batoh a používá černé trekové hole. Muž se celoživotně věnuje turistice. V současné době se pohybuje pomalu. Chůzí. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi hlaste na tísňovou linku 158. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra se jednali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně asi 72 tisíc lidí. Většina z nich už se ale mezi tím vrátila zpátky a nikdo z nich se nedostal do evropské části Španělska.
0: Počasí.
1: Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami, nebezpečím vzniku požárů, před bouřkami a aktuálně v Ústeckém kraji platí taky smogová situace. Zítra čekáme přehánky, bouřky, dál horko, teploty do 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na exitu 52 Bílenka na D8 ve směru na Ústí překáží porouchaný nákladní vůz a neprůjezdný je aktuálně pravý jízdní pruh. Připravte se na možné zdržení mezi Dubou a Deštnou na Českolipsku. Hasiči odklízí vzrostlý smrk na silnici 1/9 a na silnici 15 u Korozluk na Mostecku se srazila motorka s osobním vozem, naštěstí bez zranění.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Václav Neckář s písničkou, která nestárne. Jmenovala se Potulný hráč. S vámi je Český rozhlas Sever. Teď už také posloucháte večerní písničky na přání a tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek. A hned si také pojďme zopakovat kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak ten telefon, ten má i dnes číslo 475 212 212. Také můžete posílat SMSky neboli textové zprávy, ty na 90 011 04 tvar první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text, váš text, vzkaz, no nebo napište e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty a já už tady mám nachystanou první SMSku. Prosím, vyberte nějakou italskou písničku, nejlépe od Aliče, pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný úterní večer přejí kamarádi z Ústí nad Labem. Já také a od zpěvačky Aliče vybírám velký hit, jmenuje se Una notte speciale.

0: Tolik tedy zpěvačka Alice, 80. léta, Itálie a Una notte speciale, nebo jedna speciální noc. No ale pokračujeme dál v plnění písničkových přání také s prvním telefonátem. Ten je z Vlkavy, ve vysílání vítám posluchače Honzu. Hezký podvečer.
1: Krásný podmračený podvečer z Vlkavy, zaplet mámu, nám tady trošku bouří, poprchává,
0: fouká také. Ano, je to všude asi podobné.
1: Ale to nebudeme rozebírat, takže ne. Dneska chtěl poslat písničku. V sobotu 1. srpna slavili své výročí svatby paní Hanička Básnička se svým manželem Harrym z Bíliny. Takže přátelé, já vám přeji ze vší velkou upřímností i za moji mamku k vašemu výročí všechno nejlepší, hlavně štěstí, osobní a rodinnou pohodu a ještě dlouhá léta prožitá pevném zdraví a lásce po boku vašich nejbližších. A následující hudební dárek jsme se s Mírou domluvili a posílám vám písničku Stříbro ve vlasech podání Evy a Vaška.
0: Ano, je to tak.
1: Tato písnička letí i všem ostatním nejmenovaným posluchačům, přátelům, kamarádům Českého rozhlasu Sever, včetně vás, Míro.
0: Já mu děkuju, také vám budu hrát i vaší mamince, že ji zdravím.
1: Mamince tak, taky sedí tady u mě.
0: Eva Vašek, Stříbro ve vlasech, ať se hezky poslouchá i u stánku tam u vás. A
1: ano, určitě.
0: Ať se tam máte pěkně. A naslyšenou.
1: Díky. Hezký večer, nasle, Míro.

0: Eva Vašejka, Stříbro ve vlasech, písničky na přání pomalu už plném proudu. Další telefonát nás zavede v Ústí nad Labem do Neštěmic a tam je u telefonu nachystaná paní Marcela a teď už je i ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Já vás zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuji, děkujeme.
1: Jo, nejdřív zdravím vaši maminku ještě.
0: Že děkuju za ní.
1: Nemáte zač. A dneska bych chtěla zahrát pro slečnu Dominiku z Krásného Března, myslím si, že je z Krásného Března. Chtěla bych jí popřát k dnešnímu svátku hodně štěstí, zdraví a lásky a pro její maminku. A jinak zdravím všechny ty, s kým si dáváme hrát. A ještě pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Tak i pro ně budu hrát samozřejmě, i pro vás, i pro Dominiku. A my jsme se domluvili a já si to pamatuju, že Dominika si občas také vybírá písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory, Náš příběh. Tak už tam čeká. No a bude vlastně pro všechny i pro vás ta písnička. A mějte se krásně a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever.

Písničky na přání na Českém rozhlasu Sever, za námi dva telefonáty, pojďme se teď také podívat na nějaký e-mail a vidím tady přání ke krásným narozeninám. Dobrý den, chtěla bych vás požádat o písničku na přání, a to písničku od Marty Kubišové Mama. Dnes slaví paní Zlata Procházková významné životní jubileum 75 let. Přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví, spoustu radostí a lásky. Byli jste s taťkou pro mě vzorem a nejlepšími rodiči, které jsem si mohla přát. Nikdy vám nepřestanu být vděčná za všechnu lásku a pomoc, kterou jste mě dali. To a ještě více vám ze srdce přeje dcera Pavla s manželem a vnuky Ondrou a Ludvou. Tak všechno nejlepší, písnička k tomu.

0: Marta Kubišová, písnička. Mama, jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba ještě půl hodinu. Tak pojďme se věnovat teď zase pro změnu dalšímu z vašich telefonátů. Po nějaké době ve vysílání vítám Stehlčeves a hlavně Petra a možná Alenku v dáli uslyšíme. Já zdravím, ano. Hezký podvečer.
1: Ano, zdravíme tě, Petra a Alenka ze Stehlčeve, zdraví do Ústí, Míro.
0: Děkujeme.
1: A dneska se připojujeme k oslavencům Haničce a Harry, který měli prvního výročí svatby, takže se přidáváme a přejeme hodně štěstí, zdraví a další spokojený léta, ať si to spolu dobře užívají. No a potom to bude teda Marcelce a Radkovi, Hance do Úval, no ty Marušce do Děčína, Jana na Tuřeně, na Tuřana, no a Marcelka s Radkem, no a všem prostě, co si dáváme hrát a
0: dobře.
1: Jarmilka ještě do Nuslí.
0: A taky Petrovi a hlavně Alence, že hezky napovídala, tak.
1: Ano, nápověda funguje, nápověda za 500, ano.
0: Tak progres, tedy skupina progresa, tady je písnička Cesta životem, tak ať se poslouchá dobře tam u vás také. Tak zase někdy ve vysílání budu se těšit. A naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkujem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: na Progresa, písnička Cesta životom a písničky na přání jsou stále fonem proudu. Pojďme se tedy věnovat dalšímu z vašich telefonátů z Vysoké, nebo z Vysoký, jak chcete, nám volá paní Květa, kterou vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, ještě jednou Mirečku, tuhle písničku bych chtěla poslat slečně Dominice, protože má dneska svátek.
0: Ano, ano.
1: Takže jí chceme popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásky. A když nemůžu přijít s Kytičkou, tak posílám aspoň tuhle její oblíbenou písničku. Že to posílá i Roman a i Jirka. A ještě bych chtěla pozdravit vás.
0: Děkuju.
1: A paní zprávařku.
0: Takže jí také za ní děkuju, jo, jak to řeknu, kdyby náhodou to neslyšela. Tak
1: no,
0: mějte se krásně.
1: I pro všechny, co si dáváme hrát.
0: Ano, ano, a vy se mějte také krásně. A teď jedna taková na probuzení, dá se říci, skupina Verona a písnička Na mě nečekej. Mějte se
1: ano,
0: krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1986, tak to byla Marie Rotrová a měli jsme se potkat dřív. Stále jsou tady také písničky na přání, než se podíváme a podívám na další váš telefonát. Mám tady nachystané další čtení a další z vašich e-mailů. Dobrý den, chtěl bych vás požádat, zda je možné zahrát ve vašem rádiu písničku Plují lodi do Triany od Laďky Kozderkové. Je to na zahradu do Železného Brodu, kde se chystá grilovačka a příprava na oslavu svátku a narozenin, které nás v tomto měsíci čekají. A že bude co oslavovat 8 oslavenců v tomto měsíci. Za zahrání vám moc děkuju. František ze Železného Brodu. Tady je ta písnička.

0: Louis Lodi do Triany, Laďka Kozderková, stále jsou tady písničky na přání a pojďme se teď také věnovat dalšímu z telefonátu. Ten telefonát je od Teplic a ve vysílání srdečně vítám paní Hanku. Dobrý podvečer nebo večer.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům. Písnička v podání Jiřího Vašíčka, Den, kdy se vrátí déšť. Posíláme přátelům do Ústí, dále paní Jarmile do Nuslí, paní Janě do Kojetic, Helence do Teplic pro vaši maminku, paní Jině do Děčína a všem posluchačům a vám, pane Míro, děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu. A
0: já moc děkuji. Poslech. Tak písnička je pro vás i pro Hinka, že jo, také zdravím takhle z vysílání a vlastně co se týče muziky, jdeme opět vzpomínat. Tady je Jiří Vašíček a naslyšenou.

0: Tolik tedy Jiří Vašíček a písnička V ten den, kdy se vrátí déšť. Mimochodem, to byl hudební výlet do roku 1959. Písničky na přání pokračují a já tady mám teď zase pro změnu nachystané další čtení a další z vašich e-mailů. Dobrý večer, zahrajte prosím pro radost naší 91leté mamince, paní Zdeňce Smržové ze Želevic, která je vaší stálou posluchačkou. Ať je zdravá a spokojená. S láskou za všechny děti, vnoučata i pravnoučata přeje dcera Jitka. Prosím, zahrajte jakoukoliv písničku od Moravanky. Tak od Moravanky, samozřejmě ten jejich asi největší hit, Morava, krásná zem.
1: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava,

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chviličku nás tedy čekají další aktuální zprávy a potom už budeme pokračovat s dalšími pořady. Přeji vám tedy hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou, loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: U Lovosic hoří skládka Čížkovice, lidé by neměli větrat. Bouřky odpoledne dorazily do středních a severních Čech. V irském Dublinu se lidé rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem. Pod stumu přišli vzdát tisíce lidí. Zítra bude stále horko s přeháňkami a bouřkami a teplotou do 37 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. V Čížkovicích u Lovosic hoří skládka, situaci komplikuje silný vítr. Na místě je podle mluvčího krajských hasičů Petra Pelikuse 20 jednotek, dron s termovizí a taky měřící vůz na monitoring kvality ovzduší. Hasiči používají několik čerpacích stanovišť a zasahují několika vodními proudy. V blízkosti skládky je právě teď taky naše reportérka Jana Vitásková.
2: Cítím pak spáleniny a vidím černá oblaka dýmu, která stoupají z hořící skládky a halí část Českého středohoří. Vítr už se uklidňuje, přesto hasiči radí lidem v okolí nevětrat. Hoří komunální odpad a část technologického zařízení na skládce u Čížkovic poblíž Lovosic. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Hasiče zaměstnávají i další požáry, hasí také průmyslový objekt v Klapém na Litoměřicku a porosty v Hucově na Teplicku nebo v Dolní Kamenici na Děčínsku. Silný vítr provázející bouřky taky láme stromy. Hasiči je od 16 hodin odstraňovali po celém kraji ve více než 20 případech. V Budyni na Tohří pak třeba odletěla šablona ze střechy. Sdílená kola jsou nově k dispozici i v Chomutově. Lidé si je podle webu města můžou půjčit nepřetržitě prostřednictvím aplikace společnosti Nextbike. Prvních 15 minut každé jízdy hradí město. Nad Čechami postupují silné bouřky, ty se odpoledne tvořily hlavně ve středočeském kraji a teď postupují dál na sever. Postupně zasáhnou Ústecký a Liberecký kraj, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Největší potíže budou asi s nárazy větru, jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále, takže to bude asi to hlavní, srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se tam může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
0: Bouřky by po 8 hodině večer měly slábnout a postupně odejít mimo území Česka. Teploty ale klesnou jen minimálně. V irském Dublinu se dnes lidé naposledy rozloučili s hudebníkem a kytaristou Glennem Hansardem. Minulý týden zemřel po havárii na motorce, bylo mu 56 let. Jeho pohřeb sledovali tisíce lidí i na velkoplošných obrazovkách před katedrálou svatého Patrika.
1: Počasí.
0: Stále je v platnosti na severu Čech výstraha meteorologů před vysokými teplotami, dále před nebezpečím vzniku požárů, dnes odpoledne taky před bouřkami a v Ústeckém kraji taky aktuálně platí smogová situace. Zítra bude dál horko s přeháňkami bouřkami, převažovat bude jasno nebo polojasno, teploty až k 37 stupňům, na horách do 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu komplikuje provoz na silnici 13 u Obrnice na Mostecku, projedete s opatrností a na severu máme několik padlých stromů, a například v Tovární ulici ve Cvikově na Českolipsku, ve Hřbitovní ulici v Mostě, u Kamenického Šenova na Českolipsku na silnici 13 a nebo u Bíliny na Teplicku ve směru na Most.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, vidíte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo? A čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy 3 osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v Krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 po pojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým Brahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako ty pre mňa osobně, ty kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak. Je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetkoho, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Ano, jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočili vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, jak jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný, byl jsem na natáčaní, bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčenie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že
1: ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je velmi, Alex, toto je velmi těžká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože je špongia, je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že mu... pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerád, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už... dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete a jednou, až natočí nějaký velký film, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, mali jsme, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Nevestě. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénář té Nevesty. Pomalý, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne, nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím v nějakom určitě filme, ho já dostanem.
0: Opravdu? To my si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A nevím, já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už aj nepamätávali. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Alazar?
1: Ano. A on ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Já ani nie.
0: Ne?
1: Nie, já nie, lebo já vlastně mám to jamu a já jsem dlouho působil aj v Mestskom divadle Brno, potom jsem byl v Mahenově činohre. Ani nie, no samozřejmě asi tak za celou to moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bylo naozaj od lidí, kteří mají problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa tu s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: Tak všechno, co s tím môžete udelať.
1: No, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám robiť? Mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými herciami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, a potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bylo to úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vaší produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Ján Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem, co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně. Trávíte.
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My se rozpráváme, naozaj veľa se rozpráváme, o veľa veciach riešime. A to je náš volný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru? Nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovoriť, má velmi pekné postavenie v tomto obore, takže já si zjistujem z jej strany nějaké záležitosti, ale väčšinou sa riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 roků byla v Toskánsku přímo v Arece. Čiže ona to vie přesně, jakým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je nejdůležitější, využít alebo nákupit správně. Čiže toto carbonara, alio, olio, no, je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostredníctvom jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když si potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Budem mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jackuliak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: mají požár pod kontrolou a provádí průzkum, shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
1: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
0: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
2: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Sport. Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
4: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
5: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: lullaby.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
0: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Igyho tady máme na prázdniny. Tohle. Tam to je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tam to, oni jsou oba hodný, ale tam to je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví nejdůležitější. Už to taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: No, byste mohl, ne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
0: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako študáci jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď, nebo 3, by se řeklo, no tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne, nebo od 3 hodin, tancovačka, do večera, do 8.
5: No. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem okyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady ve Opatovicích v Opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řek, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
0: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
5: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, větě, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
3: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
5: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
3: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
4: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle, když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
5: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
3: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
5: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na 2. Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, víš, on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No. Sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak po zájemně jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No, chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Ještě aby bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořálku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, srčilo nevěsto, berete si zde přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Devátej jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusel nic vysvětlovat, si nemusel nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku. Já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům. A ona pá, a odkaď jste? No já pám novou hrbku. Tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě? Změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Tak jo.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
3: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
2: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
3: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
4: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
5: Cože?
4: No.
5: Co to je?
6: Co byste řekl?
5: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
6: Jo, kávovar a kafe.
5: Pro boha.
6: To máte od Petra a od Carmen.
5: Zasloužíme si to vůbec?
6: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
5: Tak jim věříte velé poděkování. A že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
4: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
6: Teď už nově máte.
4: No.
6: Tak si uděláme kafe, ne?
4: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
6: No. Ať se to naučíte.
4: Děkujeme moc.
5: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
6: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
5: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že zviditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
2: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
4: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
4: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, protože chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
6: Měl jste strach?
5: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
6: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
4: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
5: To je strach o dítě.
4: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
5: To se bojí každý, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
4: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
6: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manžele i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
5: Radost.
6: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal no, jste Jaroslavu?
5: Když mám říct pravdu, trochu jsem je ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, aby byla potřebovala.
6: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
5: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
6: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
4: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněné koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
5: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
6: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
5: Čím to je? Životem, život to dává.
4: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
6: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
4: Určitě, určitě.
6: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
4: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
5: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenazvykáme ani nestíhám.
6: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
5: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
4: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady?
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou lakovitý tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já mám to jako jednoduše. To se v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom, ve slevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No tak to no, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco Fender.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králíci, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky. No jinak. Koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě. Jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no. To není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, po pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu, někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Hrbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu.

0: bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než 1 000 000 předmětů, pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
2: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století. Sport.
1: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1, stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

dřív. Budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papír.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje tak rád staré jizerskohorské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele Frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech Tetřeva, který tehdy tokával v Bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápětí za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za Tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgalas tudy ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

blízko neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně naostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho.
5: I nemať, korálkáři.
7: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
7: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel na jednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: jsi starý. Spíš? Poreď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelný prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožuju. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. Mluv pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
1: Co střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane Bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!
2: Vida!
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý úkol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá. Stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi. Poslední vsí, kde nutno překročit jich hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě, pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10:00 překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 17:00 večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici nebo do věznice na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: Tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů. Lásko, mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma Život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako... jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, před těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mi úplně vypadlo. Že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tam nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pal jenom jako... Já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouští trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou, nebo vám něco poškodí, nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto, nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No
1: u nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, podotázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřela, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasnit

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 000 vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví.
2: Tedy... No, nikde neví. A to se mi stalo taky. No, ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova, tak babička se starala o vnoučata do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju
2: pěkně. A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďkom venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak no.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
3: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
3: To byste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 1994 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně, ráno se vstává, kontroly, klepání, na mříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Dva potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil? A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, to tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
3: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale my jsme všichni tát za jeden pro vás.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
3: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu nebo čas. Nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
3: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi na... Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause, kdy bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli být lidé, politiky a k tomu nějakých šestí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
3: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc. Teplou noc dneska.
0: Ano.
3: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naděj, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je přivedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Přenoselová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás takto zdravím, pane redaktore, i posluchače, noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši hodině.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. Anebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam zemi domů zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku co vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt v té věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: To zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří vyloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vězni z těch požadavků moc není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. jinak jste musel tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamné látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo.
0: Stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodíte do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to. Děkuju.
1: Děkuji, tak se ještě nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam. Olzár.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si, ještě povídat do jedné hodiny budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi. Taky vám, ať se daří, klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně která sedne opravdu jak zadek na hrnec.

a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v 5 přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České
1: ano.
2: republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník,
1: ano.
2: Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano.
2: My vlastně...
1: Máte to doma
2: ano,
1: a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuji. To máme ano. Potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě, je to jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano. odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále.
1: Oh.
2: Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Jsem tak uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen.

0: ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
0: No,
1: věděla byste?
0: Tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
0: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně, aha, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
0: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace, pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
0: Tak to musím říct, že ne. Opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
0: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohled i z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal v těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
0: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba... Napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní. Noční linka.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydrží mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně no. Neustále nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějaké sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Protože já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim a já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit. Vždycky nějaká facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A...
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Ano.
0: Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, víš, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžem představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom, jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů. Což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil. Vlastně
0: vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože. A jestli,
1: protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně
1: a má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout.
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Naschledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to
1: dobrý,
0: vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení.
0: Ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu. Palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený, jeden záchod za plentou, Na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: Co když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo nobles, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do Slévárny, a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek a to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: Tak už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů a ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu, a on říká, prečítajme. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těšně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů. Tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padaly do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova. Jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu. Proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to vlastně celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi, Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, byť je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, takhle mám teď, se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nespůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se dětem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit. A přesně, než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám. No,
2: já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
1: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
2: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
1: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
2: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
0: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
1: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
2: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji, abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podaří-li se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho,

0: uho byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt, tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
1: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale legrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
0: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chourski. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět Křemencový ulice a penátů spolu s Bíčím okem a Červeným esem. Svět Stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za Imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno, a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na betonu, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo, bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně,
3: nejsou.
4: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím příkladem, přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.